0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta. A pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Velkoj malonkot ohředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
2: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
3: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ohředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
4: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
3: www.dveřepodlahy.com.
5: S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Třeba i rockový koncert. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
6: Já nový plot mám.
7: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
8: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
9: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.
10: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.

0: Matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
3: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí nudličky z prsních řízků 400 gramů za trvale sníženou cenu 99,90. Nebo hovězí kýta v celku za trvale sníženou cenu 299,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Šestá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dneska držíme palce všem uchazečům o studium na střední škole. Právě na konci pracovního týdne se totiž dozvědí, na kterou byli přijati. Informace by měly být už ráno dostupné v elektronickém systému DIPSY, zveřejní je ale také školy. Cermat dnes také předá ředitelům středních škol výsledky státních maturitních zkoušek. Nejpozději v pondělí je pak školy předají maturantům. Naděje na návrat historického artefaktu lebky svaté Zdislavy žije. Policie včera odpoledne zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z její krádeže. Podrobnosti vyšetřování nejsou známé, vyšetřovatelé už dříve požádali o pomoc veřejnost a taky své kolegy ze zahraničí. Tak jsme se dočkali, dneska startuje světový šampionát v hokeji. Češi do turnaje vstoupí duelem proti Dánsku, který startuje ve 2020. Náš východní soused Slovensko si potom na první zápas letošního mistrovství počká do zítra. Od 12.20 vyzve Norsko. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Dobrá zpráva pro řidiče, špatná pro vodáky. V Krumlově už projedeme po provizorním mostu na Plešivci. Po víkendu ale čeká stopka vodáky. Kvůli demolici starého mostu nebude možné měsíc proplouvat úsekem u Skleníku. Lodě budeme muset přenést po břehu. Omezení má trvat do půlky června, pak vodáci projedou speciálním tubusem. Dnešní počasí tak jako tak na vodu moc lákat nebude. Předpověď na pátek hlásí na startu dne zatažení. Ženo s přehenkami, odpoledne oblačno a teploty do 13 stupňů.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: Hit Radio. Snídaně šampionů.
9: Krásný dobrý ráno. Dneska jenom o 2/3 naší obvyklý sestavy s váma Jasmin a David. Ahoj.
6: Krásné ráno.
9: Michal dneska nebude, ale máme vás, takže společně zvládneme ten první pátek po 3 týdnech, kdy jdeme teda do práce. A ať se fakt proberem, tak začneme s Pitbullem a Chrisem Brownem. Právě teď.
4: Hit Radio Faktor.

0: Chris Brown, taky Pitbull v éteru Hit Rádia 6 minut po 6. hodině. My jsme se konečně dočkali toho pátku. Je to tady, už si jenom můžeme plánovat ten víkend. Tak co vás čeká? To probereme v minutě šampionů, kde po vás chceme klasicky tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a právě ty vaše víkendové plány. Hádám, že tady Dave jede tradičně na hory, nebo co se bude dít, nebo na Slovensko, to jsou ty
1: druhá. Tentokrát překvapím, jedeme za našima domů a bohužel budeme malovat, takže já mám jeden z těch víkendů, na kterých se úplně netěším, ale aspoň si odpočneme od práce. Co ty?
0: Jasně. No hele, ze mě bude v sobotu kameraman, budu natáčet Pokáčovou dětskou O2 arénu, protože přítel mu točí všechno a já mu vypomáhám vždycky na těchto těch velkých
1: takže
0: akcích.
1: Taky pracovní.
0: Takže taky pracovní, ale v neděli zase rodinný výlet. Takže
1: tak doufejme, že naši posluchači si odpočnou a nebudou muset pracovat.
0: Doufáme, vy nám to dejte vědět. Číslo k nám 777 937 777. No a do té doby Leony by your side.

0: Him by Your Side k pátečnímu ránu na Hit Radio. A jak to u vás vypadá, co máte v plánu, to zjistíme v minutě šampionů. 60 sekund na vaše zprávy právě teď. Kačenka Olomouc o víkendu neví, co jí čeká, snad odpočinek i zábava. Honza z Liberce má plán jasnej, kolo, večer zahradní party, v neděli hlavně odpočinek. Míša Olomouc pojede na festival vína a doufá, že přežije až do neděle. Roman z Plzně bude kombinovat hokej a klasický gaučink. Katka Brno, wellness víkend s holkama. David z Pardubic, ten pomalu začíná balit stan a s partou míří na víkend do přírody. Lenka z Hradce bude sázet kytky na balkóně, užívat si klídeček a pohodičku. Filip z Ostravy má v plánu gaming víkend a objednávat pici s kámošima. Radka z Písku jede do Prčic, jakože opravdu do toho města. No a Petra Svoboda nad Úpou čekala na půlnoc, aby se dozvěděla, že se dcera dostala na vysněný gymnázium. Pak nemohla spát, protože byla v euforii. Je to super. Jinak jedou na pokáče a pak na chatu. S tím pokáčem, prosím vás, to, já jsem si myslela, že to bude jenom pro děti, pak jsem zjistila, že tam teda můžou i rodiče. Vy mě tam uvidíte v takový dost divný pozici, až tam uvidíte na letkách.
1: Kdybys to neřekla, tak by vlastně ani nevěděli, že to seš ty.
0: Nevěděli, to bude poznat velice dobře. Budou tam nějaký zvířátka, jo, převlečený lidi za nějaký zvířátka, budu jedno z těch zvířátek, takže já tam budu taky, tak to taky uvidím.
1: Já myslím právě, že budete mít nějakou masku na hlavě, že to bude jako anonymní, takže
0: já
1: nebude.
0: Já jsem v to doufala.
1: Proto se na to kejvla.
0: Přesně. Ne, já jsem si říkala, samozřejmě je to pro děti, je to dobrý skutek, tak to udělám. Kdyby to bylo pro dospělý, tak samozřejmě ovce nebudu. Jo, teď jsem prozradila tu ovci. Tak si užijte pokáče i víkend, ať jedete kamkoliv, pokud musíte pracovat, tak to zvládněte. A teďka už Pink, You and Your Hand.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Kapela Mirai dohrála z éteru Hit Rádia. My vám přejeme krásný páteční ráno. 3 minuty po 6:45. Hokejové mistrovství letos začíná trošku zvláštně, protože vy, když se vlastně podíváte na tu naší kabinu, tak to místama vypadá jak nějaký školní výlet pod dozorem červenky, jo? Což vůbec není hejt, ale chci tím říct, že ty kluci jsou opravdu mladí.
1: Já jsem si schválně tady vyhledával ročníky narození, tak například Jiří Ticháček, obránce českého výběru, tak tomu je letos 23 let, naopak Romanu Červenkovi 40, to by v podstatě opravdu mohl být jeho otec.
0: Ale já si říkám, že to vlastně může být dobře, jo? Protože možná jsme teďka v takové situaci, kdy si lidi říkají, že budeme letos slabí, ale můžeme překvapit a už se to stalo mockrát.
1: Je to tak, v českém výběru chybí největší hvězdy jako Pastrňák, Nečas nebo třeba Gudas, ale naopak my máme tu mladou, dravou krev a já věřím, že když se od nás třeba tolik letos nečeká, tak o to větší úspěch to bude.
0: Tak jak to bude vypadat na ledě, to uvidíme už večer, ale na silnice se podíváme za chviličku, čeká nás doprava a po ní taky třeba Florida anebo Coldplay, Little Sims a Burna Boy.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt, a kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
7: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
6: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
8: No to bych to pěkně zvoral.
7: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi.
11: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
12: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
14: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat Stavebniny. www.izomat.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
4: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase Jindřichův Hradec Třeboň na příjezdu do Mlaky, bouralo osobní auto s kamionem, na místě zasahují záchranné složky, projedete s omezením.
5: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Faktor.

0: Florida a jejich Whistle v éteru Hit Radia, song, který jsem si asi ve 13 letech zpívala. Neznala text a nedocházelo mi, že ve 13 bych to asi zpívat neměla. Možná taky máte takový songy. No a co pro nás má David? Ranní
1: update. Největší dinosaur v jihovýchodní Asii. Takové je označení tvora, kterého letos identifikovali výzkumníci v Tajsku. Byl to bíložravec, měl dlouhý krk a vážil až 30 tun. Trendem posledních let je solo cestování. Po vlastní ose vyráží na dovolenou stále více mužů i žen. Mezi těmi nejoblíbenějšími destinacemi pro takový druh dobrodružství se řadí Vietnam, Norsko nebo Kostarika. O Česku se zase mluví ve světě. Daniel Žižka postoupil do finále Eurovize. Svým včerejším výkonem přesvědčil hlasující fanoušky i zástupce národních porod. Finálový večer je na programu v sobotu.
0: Moc gratulujeme, byly to brutální nervy, musím říct, já jsem na to koukala a Dan byl vlastně poslední, koho porota ohlásila, že postupuje do toho finále. My si můžeme poslechnout, jak jeho song Crossroads, se kterým soutěžil, zní.
1: Co mě na téhle písnice zaujalo je, že v téhle zrychlené době má skoro 6 minut, takže z toho důvodu si ji bohužel tady dneska ráno na Hit Radio nezahrajeme.
0: Ale strašně moc Danielovi držíme palce, protože je to těžká soutěž, ale věříme, že to může zvládnout. Takže držíme palce a my pokračujeme dál. Take That by vás mohli takhle při pátku pořádně probrat a vypravit do práce právě teď na Hit Radio.

0: Eva Farná, která se v současné době připravuje na 3 červnový koncerty v Edenu, dohrála v éteru Hit Rádia 9 minutek po 6:30. My jsme v minutě šampionů zjistili, co máte v plánu o víkendu. A vy, co třeba budete někde ležet na té zahradě a užívat si to volno, tak by se hodilo mít hezky upravený trávník a nejlíp bez nějaký velký námahy, že jo? Takže dobře poslouchejte, protože na Hit Rádiu teďka hrajeme o robotickou sekačku Honda Mimo v hodnotě 16 000 korun. Chápu. Hezká, malá, hodně výkonná sekačka, která vám tu práci teda rozhodně ulehčí. Takže, abyste ji získali, stačí napsat do formuláře na našem webu, jaký hit vám vždycky zlepší náladu. No a když ten svůj song uslyšíte o víkendu ve vysílání Hit Rádia, tak se stačí do 10 minut dovolat k nám do studia a Honda Mimo může být vaše. Takže poslouchejte Hit Rádio i o víkendu a my vám budeme držet palce.
1: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz. Snídani šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
4: Květen.
5: Až září 2026, jižní Čechy.
4: Divadlo na návsích, na vodních plochách, v zapomenutých domech, bývalých pivovarech, ubytovnách.
5: Festival, který nespěchá. Slow Festival.
4: První oficiální ročník divadelního festivalu Jižní Sféráz.
5: Festival pořádá jeho české divadlo a výhodné vstupenky jsou již v prodeji.
6: Jižní Sféráz 2026. Divadlo, které se bude hrát všude kolem vás.
7: Baumax slaví 10. narozeniny.
8: 10 let.

0: Bylo štěstí, soutěže o ceny DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na Baumax.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen CB Auto. cbauto.cz.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
7: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů? A každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 29. května na Báru Basikovou a Kamila Střihavku. Rokový večer a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
8: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 kilometrů nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
9: Izomat stavebniny.
10: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
11: Cemix fasáda, trvalá baráda.
10: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní v Českých Budějovicích v ulici Přemysla Otakara 2. u křižovatky s ulicí Karla 4. Bourala dvě osobní auta, projedete s omezením.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

Show, Kygo a Parson James na Hit Radio. A kde se taky seběhla pěkná showka, to bylo nedávno v Ostravě teda. Tam teďka proběhla scéna jak z nějakého low-cost hororu. Holka se psem u potoka a najednou tam po ní vystartoval bobr, jo. Mně přijde, že většina lidí, když slyší slovo bobr, tak si prostě představí toho plyšáčka z večerníčku, co tam okusuje ty klacíky, jo, jde v 8 spát. Jenže v reálu je to fakt jako 30-kilovej tank, jo, s obrovskýma zubama a hodnej teda není, i když chápu, jsme zvyklí z dětství třeba z tohohle toho songu.

0: No, jenže to po dobrým prostě není. Já jsem teda byla nedávno na procházce s přítelem a on u vody viděl nutri, jo. A byla strašně blízko nás a můj Kuba říkal, ježiš, to je roztomilá, a šel přesně hnedka za ní a říkám, hele, až po tobě vystartuje, tak uvidíš.
1: Já jsem nedávno viděl nutri a teda to jediné, co mě nenapadlo, je jít k ní a pomuchlat se s ní, jako, to je prostě obrovský přerostlý něco.
0: Je, ale jako zároveň je roztomilá, takže jako chápu ten jeho put. Nicméně jiný lidi šli fakt vyloženě až k ní, jako skoro na 2 cm a začali si jí tam točit, tak jsem si říkala, ježiš, co se stane. A obecně mi přijde, že jsme si fakt zvykli každý zvíře, co existuje, hnedka natáčet.
1: No, my jsme si zvykli všechno natáčet, no, ale včetně těch zvířat. No, takže opatrně.
0: Opatrně po tobě někdy něco vystartovalo?
1: Hele, asi když vynecháme takový ty klasický, že na tebe nalítají holuby v městském centru, tak asi nic úplně konkrétně mě nenapadne. Co ty?
0: Mě v dětství skočil na záda kohout, brutálně mi rozkrábal záda, bráchovi zase hlavu, takže to nasal takhle oba, takže já jsem na tom byla vlastně líp. Ale to jsme ještě neměli telefon, takže to byl jenom dement kohout prostě. Nicméně, až teda někdy uvidíte jakýkoliv zvíře, tak ho nechte bejt. Teďka už Green Day na Hit Radio.

0: Snídani šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
10: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Po dálnici až 150 km v hodině. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní projekt, při kterém se může ve vybraném úseku dálnice D3 jezdit zvýšenou maximální rychlostí. Stále prý totiž nemá dostatek dat pro posouzení bezpečnosti a plynulosti provozu. Příběh Zachraňte Timmyho nejspíš happy endem neskončí. U dánského ostrova Anholt našli mrtvou verlibu, která v březnu nejspíš uvízla u německých břehů. Zpráva se rychle šíří a lidé z okolí se k ní hromadně vydávají. Experti předtím ale veřejnost varují. Zvíře může přenášet nemoci, existuje navíc riziko výbuchu, protože se v mrtvém těle hromadí plyn. Letní dovolená v jižní Evropě by se nám mohla zkomplikovat, chorvatské pobřeží totiž podle předpovědi zasáhnou silné bouřky. Ty mohou doprovázet kroupy a nárazy větru přes 100 km v hodině, hrozí navíc bleskové povodně. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Policejní honičku ulicemi krajského města ukončila až nehoda. Opilého řidiče si před týdnem všiml svědek v Lipenské a zavolal policii. Muž pak ujížděl hlídkám přes město, projížděl na červenou a zastavil ho až náraze do auta u Strakonické. Za volantem nadýchal přes 2,5 promile. Neměl řidičák a v nejbližší době bude mít co vysvětlovat u soudu. Jdeme na počasí, na opalovačku, to dneska vážně nebudem. Čeká nás oblačno až zataženo, ráno a dopoledne s přehaňkami, odpoledne už bez deště a s maximy do 13.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
12: Krásný páteční ráno, s váma Jasmin, David, ahoj.
10: Ahoj, no dneska jsme tady bez Michala poprvé, já se přiznám, že jsem byl ráno trošku nervózní. Nesnad, že bychom to nezvládli, ale že se ukáže, že to je bez Michala lepší.
12: Jo.
10: A už ho poneděli nepozveme.
12: A ukázalo nebo? Tak dobrý, tak
10: to nechme na posluchačích asi.
12: Před náma Imagine Dragons, jejich Enemy, bude taky Rose, Bruno Mars a Paté, tak pojďme na to.
7: Hit Radio Faktor.

0: Rose, Bruno Mars, jejich Apaté v éteru Hit Rádia a my vám s Davem přejeme krásný pátek. Musím říct, že mám někdy pocit, že tady máme takový dvě republiky, jo? Jednu tu normální a jednu takovou VIP, protože v té první, v té normální, zkuste přijít do práce třeba po dvou pivech, do skladu, do kanclu, na poradu, jo, tam prostě si zbalíte pak věci a popřeju vám hodně štěstí a jdete, ale pak je tady ta druhá republika, jo, kde se teďka řeší návrh, že poslanci možná nebudou moc chodit hlasovat pod vlivem. Možná. A já si říkám, aha, takže teďka to šlo, jako jo.
1: No, evidentně asi jo.
0: Zase si říkám, že možná většina z nás už někdy zažila takový to, že maskujete opilýho kamaráda, kolegu, spolužáka. Ty jsi to někdy zažil, Dave?
1: Hele, já bych se ještě možná vrátil rychle k té poslanecké sněmovně. Na druhou stranu, v poslední době tam ta jednání trvají kolikrát i 10, 15, 20 hodin. A bez jako jednoho, dvou piv předtím si nedovedu dost dobře představit, že bych to vydržel. Jako. Ale když se vrátíme k těm kamarádům, tak pamatuju si, že jsme si, to bych asi to ani neměl říkat, ale občas během takový té dlouhé přestávky, jak bývala odpoledne, zašli na pivo a potom to bylo samozřejmě na hudebce náročný. Ale tak to už je historie, k tomu bych se nevracel.
0: Já jsem taky takhle kryla kámoše na vejšce teda. A vím, že měl mít zrovna nějakou přednášku a já jsem říkala, ať vlastně spíš moc jako nemluví a fakt si dává...
1: A tam ideálně vůbec nejde.
0: Tam nejde ideálně. Tak nás zajímá, koho jste takhle kryli, kdy vy. Číslo k nám 777 937 777. Budeme rádi za hlasovky, taky za zprávy, zkrátka za jakoukoliv odezvu od vás. Teďka už Sean Baker. Hey, hi, hello.

0: Hit Radio Faktor.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu jdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Tak ztracený modlitba za pátek na Hit Rádiu. No dočkali jsme se, už je to opravdu tady. V poslanecký sněmovně se teďka řeší návrh, že poslanci možná nebudou moc chodit hlasovat pod vlivem, jo. Možná, to je pecka, opravdu. Tak možná se tam vzájemně kryjou někteří. A na to, kdo jste, nebo kdy jste koho kryli, jsme se ptali i my, jo. Tak máme tady zprávu třeba od Péti. Ahoj, no my jsme chodili o polední přestávce na pivo pravidelně. Který den to bylo, to si nepamatuji. Každopádně já kryla samu sebe a měla jsem co dělat.
1: Předpokládám, že si ani nepamatuju, co měli za předměty po pauze.
0: Adam píše, jo, klasika, jednou jsme kámoše mezi sebou schovali jak bodyguardi, dali mu do ruky kolu a všem tvrdili, že je jenom unavený. Nejhorší bylo, že se pořád smál úplně všemu, takže moc nenápadnej stejně nebyl.
1: Já myslím, nejhorší bylo, že se poblel.
0: To by byla hezká tečka. No a Tomáš třeba píše ještě. Jednou jsme spolužáka tahali ze školní akce a dělali jsme, že mu je jenom blbě od žaludku. Jeden ho podpíral, druhý mluvil za něj, protože by se jinak hnedka prokecl. Upřímně jsme si tehdy mysleli, jak jsme nenápadní, ale asi jsme opravdu moc nenápadní taky nebyli.
1: Zajímavé je, že všechny ty zprávy mají jeden společný jmenovatel, a to sice školu.
0: To je
1: jsi říkal, že jako někdo řekne, že se něco stalo třeba v práci, ale všechno je to zatím kolem školy.
0: To je fakt, tak lidi, děkujem za zprávy, jste boží. Je to vlastně jako vtipný se zpětně takhle vracet, vzpomínat na tyhle ty časy, ale asi bych to nevrátila upřímně.
1: A hlavně děti, nedělejte to.
0: No, nedělejte to a na silnicích prosíme taky střízlivě, za chviličku se podíváme, jak to tam vypadá.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: V Ternu od pátku do pondělí v akci. Vepřový box kostí, 1 kg za 89,90. Smetanýto, sýr na pánev a grill, 200 gramů za 69,90. Ryze české Terno.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
12: Na pohádkovém koberci?
13: Přímo do pohádky koberců.
12: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
13: To jsou kusové koberce z celého světa.
12: Metrážové koberce a běhouny?
13: Kvalitní PVC v rolích?
12: Či vinylové a plovoucí podlahy?
13: Odborné poradenství?
12: Profesionální podlahářství?
13: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
12: Více na koberce@strnad.cz.
13: Pro každého dobrá rada?
12: Podlahu vždy od Strnada.
10: Na Krétu přímo z Českých Budějovic? Exkluzivně na českém trhu pouze u Exim Tours. Užijte si dovolenou s All Inclusive už od 9 990 korun. A navíc z Českých Budějovic můžete letět do dalších 5 oblíbených destinací. Vyberte si svůj last minute zájezd ještě dnes. Více na eximtours.cz.
14: Hledáte inspiraci pro dům a zahradu? Druhá největší jihočeská výstava Hobby začíná 14. května na výstavišti České Budějovice. Čeká vás pestrá nabídka rostlin, poradenství k pěstování, zahradní technika, karavany i sauny.
15: A děti si užijí zábavný program nejen se zvířátky a dílničkami.
14: Dny plné nápadů od 14. do 17. května na českobudějovickém výstavišti. Inspirace, zábava i praktické rady na jednom místě. Více na webu hobbyjaro.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z jižních Čech hlásíte překážku v Třeboni, v Budějovické ulici na křižovatce Střebíského, počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
18: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: Rádio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Aj. Fancy.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito pro hezčí pátek na Hit Radio. No a David pro nás má o půl osmí další.
2: Ranní update.
3: Fanoušci amerických komedií se mají na co těšit. Podle dostupných informací pracuje Adam Sandler s platformou Netflix na dalším pokračování úspěšného filmu Machři. Od druhého dílu přitom uběhlo už 13 let. Vývojáři populární hry GTA se o živobytí obávat nemusí. Nové pokračování se podle předběžných odhadů zaplatí už za prvních 24 hodin od vydání. Za první den by se mělo prodat na 25 milionů kopií. Držíme palce všem uchazečům o střední školy, už dneska se dozví výsledek jejich snažení. Pokud se na žádnou nedostali, mají možnost přihlásit se do druhého kola, to si už každá ze škol řídí samostatně.
1: Nám už tady vlastně od rána chodí zprávy, že jste nervózní, jak to dopadne, takže se nebojte, bude to dobrý, my moc držíme palce a držíme palce vlastně i v rychlý pětce. Ta nás čeká už za chviličku. Dneska naposledy hrajete o dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 7. srpna 2026, teďka v létě v Praze. Takže pokud byste chtěli vidět na vlastní oči tuhletu obří show, tak pište chci soutěžit na 777 937 777 právě teď.

0: Getta, tady svojím taky Tones and I v Eteru Hit Rádia, ale teďka nás čeká...
1: Rychlá pětka.
0: Tento týden v Rychlý pětce hrajete o dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenský pláni 7. srpna už tohleto léto. Obrovská show, se kterou Marek vlastně přichází po vyprodaných několika Edenech. No a dva lístky se dneska pokusí vyhrát Olga, ahoj.
2: Ahojky.
0: Ty jsi mi říkala mimo éter, že sedíš před školou, ve který pracuješ, za chvíli ti to teda začíná, tak si zkusíš to ráno ještě zpříjemnit těma lístkama.
2: Ano, pokusím se.
0: Říkala jsi, že jsi nervózní, nebuď, to bude dobrý. Jdem na to.
2: Super.
0: Tak jo, tak...
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Která planeta je známá jako rudá planeta?
2: Mars.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik pádů má čeština?
2: 7.
0: Je to tak, přesně. Další otázka.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká barva vznikne smícháním červený a bílý barvy?
2: Růžová.
0: Jo, no a poslední otázka. Je Mount Everest nejvyšší hora světa? Ano nebo ne?
2: Ano.
0: Je to tvoje, Olgo. Moc ti gratuluju. Koukám, že radost je opravdu velká.
2: Blázní radostí.
0: Tak koho vezmeš s sebou?
2: Děkuju strašně moc, to je úžasný.
0: Ježíš, to máme radost. Koho vezmeš s sebou na tuhletu show?
2: Svýho 10letýho syna.

0: Krásný pátek na Hit Radio, Jasmin a David s váma. Tohle byly Sugar Babes, About You Now. Nechci vůbec strašit, jo? To vůbec. Ale v pondělí má prej kolem Země proletět asteroid, ale pozor, asteroid velikosti autobusu, jo? Myslím si, že zajímavý je, že nejděsivější částí téhletý zprávy vlastně není ani ten asteroid, ale to, že to vychází na pondělní ráno, jo.
1: Ale já jsem tu zprávu taky čet a říkal jsem si, ty vado, když píšou, jakože blízko kolem Země proletí, tak jsem si říkal, to bude tak blízko, to skoro třeba štrejchne, jo, někde. A ono to je jako desítky tisíc kilometrů od Země, takže zase, aby jsme zbytečně nepanikařili, to pondělní ráno samo o sobě asi bude o něco horší.
0: Jako NASA říkala, že se nemáme čeho bát, ale tak to zase říkají vždycky, že jo, takže Bůh ví, co by řekli, kdyby to tak nebylo. Nicméně, fakt se mi tohle to líbí, že nás aspoň nechají vlastně užít si ten víkend, že kdyby nás chtěla příroda vymazat, tak prostě až po tom víkendu, prostě typická pondělní věc. Nicméně, za chviličku se podíváme na dopravu, čeká nás taky skupina Jelen, taky Deep Blue Something, takže na tohle to všechno si můžete počkat.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hobičku. CZ.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90.

0: 18.90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Koberce Tábor Měšice.
4: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
3: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
4: Dále kusové koberce i PVC.
3: Bytové doplňky, nábytek
4: a matrace pro váš zdravý spánek.
3: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
5: Pneumatiky v garáži, ve sklepě, u tchána a vy stejně nevíte, kde jsou které. Transport Klima v tom mají systém. Kompletní pneuservis, včetně profesionálního uskladnění. Přijedete, odjedete a dál už to neřešíte. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
11: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
12: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
13: www.elvaprofi.cz.
12: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
14: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
15: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
16: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
14: Jo, a mimochodem, nepotřebuji přepravku, beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
16: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
18: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
20: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
21: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na Písecku na příjezdu do Brlohu směrem od Petrovic probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena. Rozhodně jeďte jinudy.
22: Mami, proč máme všechno od konceptu?
23: To jen se zeptej, tatínka.
24: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
25: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
26: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hitrách.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byly Jeleni, Touha a pláč a plakat snad dneska večer nebude. Dneska večer startuje pro Čechy mistrovství světa v hokeji. Hrajeme s Dánskem, to už asi víte. A protože se hraje ve Švýcarsku, tak je to podle nás jako ideální chvíle připomenout si, jak strašně zvláštní země to Švýcarsko vlastně je, jo. Protože byť je to země nádherná, tak má takový jistý zvláštnosti, některý jsou roztomilý.
1: Některý jsou divný.
0: Přesně. Ta roztomilá třeba, že nesmíte mít jedno morče, protože by bylo šmutný. Takže vždycky po dvou, to mi přijde roztomilý, opravdu. Ty zvláštní třeba to, že obranný plán pro případ invaze zní něco jako okamžitě odpalte všechny mosty, což je tam docela zásadní problém, protože ve Švýcarsku jsou mosty úplně všude. Kdo jste tam byl, tak to víte. No a pak je tu něco, co se třeba během sledování hokeje fakt nehodí. Zákaz splachování po 10. večer kvůli rušení nočního klidu.
1: No a to by mohl být problém už zítra, protože Švýcaři hrajou s Lotyšskem až ve 20:20, takže kdyby šel zápas do prodloužení, tak si tam na záchod nedojdou na konci.
0: Tak možná by ale Švýcaři mohli udělat výjimku zrovna u hokeje, to stejně jako tam budeš řvát, pokud budeš vyhrávat i pokud budeš prohrávat, takže to by jako mohli. Nicméně, koho by nedej bože nezajímal hokej, tak snad máte rádi zeměpis, můžeme se takhle pobavit vždycky o zajímavých věcech, o zemích, kde se hraje. Dave tady bude přes hokej, já s Michalem přes tyhle ty zajímavosti. No a přes hudbu tady teďka máme třeba Shakiru, co vy na to?

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Kyně německé kvality v XXX Lutz České Budějovice. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Českým firmám chybí ve vedení ženy. Kvóty na jejich zastoupení ve velkých společnostech už jsou zase velkým tématem. Česko je mělo zavést už před 2 lety, parlament je ale nestihl projednat. Teď proto státu hrozí od Evropské komise pokuta. V Plzni už si do kasína nezajdou, metropole západních Čech tento týden zavřela to poslední. Nulová tolerance hazardu a s ní související plošný zákaz kasín přitom platí od 1. ledna. Lidé podle tamních politiků negativně vnímali pocit bezpečí v okolí heren a kasín. Zákaz by tedy měl mít pozitivní vliv na bezpečnostní situaci ve městě. Vyšetřování pražského derby jde do finále. Policisté znají totožnost všech mužů, kteří napadli brankáře Sparty Jakuba Surovčíka. Zatím ale nikoho neobvinili. Napadení golmana prověřují pro podezření z výtržnictví, zabývají se i samotným vběhnutím fanoušků na hrací plochu a poničením vybavení stadionu. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Dobrá zpráva pro řidiče, špatná pro vodáky. V Krumlově už projedeme po provizorním mostu na Plešivci. Po víkendu ale čeká stopka vodáky. Kvůli demolici starého mostu nebude možné měsíc proplouvat úsekem u Skleníku. Lodě budeme muset přenést po břehu. Omezení má trvat do půlky června, pak vodáci projedou speciálním tubusem. Dnešní počasí tak jako tak na vodu moc lákat nebude. Předpověď na pátek hlásí na startu dne zataženo s přehánkami, odpoledne oblačno a teploty do 13 stupňů.
3: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
6: Snídaně šampionů. 8 hodin, 3 minuty. S vámi Michal, Jasmina, David. Krásné páteční ráno.
7: Krásný páteční tobě. Ano, poznali jste správně, posluchači naši, ozval se nám Michal. Dneska je den práce z domova, takže Míšo, proto tady nejseš, ty jsi to vzal takhle jako úplně?
6: Hele, vzal jsem to z gruntu, já teda musím upřesnit, Michal se neozval, ozvala se Jasmin. Krásně mě Jasmin probudila po 2 hodinách spánku, ale co bych pro naše posluchače neudělal, dobré ráno.
8: Ty jsi nás tady totiž nechal, Michale, ve štychu, jsme tady jenom 2.
6: Já jsem viděl, Davide, že to byl tvůj nápad, protože včera si mi to celý ráno dával sežrat, takže krásné ránko všem, kdo jste spal 2 hodiny.
7: Seš hodnej, že jsi do toho šel. Hele, tak si odpočiň a těšíme se v pondělí. No, máš vroubek, ale dobře.
6: Jdu pokračovat. Tak hezky ráno posluchačům, zvládněte to tam a v pondělí se těším. Mějte se, ahoj.
8: Čau.
7: Čau a dobrou. No a co se týká toho, tý práce z domova, tak tu probereme ještě za chviličku. Teďka Linkini, anebo Ed Sheeran na Hit Radio.
3: Hit Radio Faktor.

0: 7 minut po 8 hodině posloucháte Hit Radio, kde dohrál Ed Sheeran. A co vy? Jste teďka taky doma jako Michal? Dneska je den práce z domu a já si myslím, že některé generace pořád úplně jako nevěří, že je to skutečná práce, protože jakmile jste doma, tak automaticky jste jako dostupný na všechno, jo. Že hele, tak když jsi doma, tak dojdi mi nakoupit. Takovýhle věci se fakt dějou.
1: A hlavně v pátek se to děje. Já mám takovou zkušenost a jsem hodně překvapený z toho, že nás Michal vlastně nevyfakoval a že nám ten telefon zvednul, protože spousta lidí přesně si překládá home office jako dovolenou.
0: To je fakt. To je fakt a ta rodina vás přitom fakt jako úkoluje přesně jít nakoupit, jít přebrat nějaký balíčky a když jsi doma, tak nemáš tolik práce a takovýhle věci. Přitom tam člověk někdy sadí jako 6 hodin na kolech a psychicky na tom příšerně, anebo jsou jako Michal a spí na tom home officeu. No. Nicméně, myslím, že už jsme všichni pochopili jednu věc a to, že home office úplně změnil jako definici slova oblečení. Protože když jste v tom kanclu, tak máte samozřejmě nějaký hezký outfit, nějakou tu košili, třeba někdo sáčko a tak. Ale doma, jak se to říká, nahoře biznis, dole párty, něco takového na té kameře. Jak jste oblečený, když máte home office? Ty si Dave zažil někdy home office?
1: Čas od času si ho dávám, taky zpravidla v pátek. A já se vlastně nepřevlíkám z pyžama, takže já jsem celý den tak, jako se stal z postele.
0: Jak se oblíkáte na home officeu vy? To nám dejte vědět. Jestli opravdu se tak aspoň trošku přioblíknete, kdyby náhodou se zapla ta kamera, anebo jestli to taky neřešíte a jste prostě v tom pížu. To nám dejte vědět. 777-937-777 číslo k nám. Do té doby před náma třeba Dua Lipa nebo Linkin Park.

0: Dua Lipa, Houdini v éteru Hit Rádia. No a jaký kouzelníci jste vy, co se týká oblečení na home office, to nás zajímalo. Ptali jsme se, co nosíte doma na home office, protože dneska je den, kdybyste měli údajně pracovat z domova, některým z vás se to určitě podařilo. Píše třeba Pája z Vlčic. Ahoj, když mám home office, tak to jistí pokydané domácí triko. Jenom to, obličej si nemaluju a zásadně nic neřeším přes kameru. Ale zase se občas přistihnu, že pracuju přes čas. A to je vlastně fakt, viď? Asi.
1: No já mám teda, znova se opakuju, zkušenost spíš, že lidi teda nepracují, než by se nějak jako úplně předřeli doma.
0: Jako jsou to asi dva tábory, že buď ti to doma fakt nejde, a nebo nemyslíš na ten čas a naopak to přeženeš. Pak tu máme zprávu od Ivety. Hezké ráno, mám také home office a funguju nejen jako zaměstnanec, ale pro ostatní doma i jako chůva, uklízečka, kuchařka. Do práce chodím o patro výš, kolikrát i s ručníkem na hlavě a oblečení přesně neřeším. Je to fajn. Tady se dostáváme k tomu, co jsme řešili předtím, no, že vlastně když jste doma, tak po vás chce každý všechno, pokud žijete s rodinou a ne sami.
1: To je potom vypráno, vyžehleno, ale e-mail zapráskaný, že jo?
0: No a Bára. Ahoj rádio, jeden z mých kolegů poradců na online poradě omylem zapl kameru a seděl tam doslova v županu. Nikdo nic neřekl, ale všichni se určitě pobavili. A to jsi mi Baru připomněla. Já jsem v době, kdy začínal covid, nastupovala na vejšku a vlastně po půl roce, kdy jsem tam začala chodit, tak to teda začalo a nikam jsme nesměli a měli jsme všechno online, jo. Takže taky si vybavuju jednu přednášku, kdy jeden klučina byl zrovna ve sprše a omylem se mu zapla kamera.
1: Já jsem právě zrovna chtěl říct, župan ještě je docela dobrý, podle mě.
0: Župan velice dobrý. Tak doufáme, že se vám nic takového nepřihodí, že si dneska užijete ten den práce z domova. Pokud musíte být v kanclu, tak společně to zvládneme bez stresu. Jak zpívají 21 Pilots, Stressed Out právě teďka na Hit Radio.

0: 21 Pilots Stressed Out, 9 minut před 8:30 na Hit Radio. Za chviličku k vám dorazí třeba tohle.
1: Já co já nic, já muzikant.
0: Divokej byl jeho čmilák, pak taky vyrazíme do roku 2022, kdy vyšlo tohle. Lost Frequencies, Ellie Duhay, taky Ex-Ambassadors, Back to You. No a přidáme samozřejmě i rychlou dopravu, tak s náma zůstaňte.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
4: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
5: A čelovky vaření a papání?
6: Máme.
5: A batůžek malý a velký?
6: Máme.
5: A co boty a botičky do každého počasí?
6: Jasně, že máme.
7: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
8: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Baumax slaví 10. narozeniny.
10: 10 let skvělé.

0: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na baumax.cz.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naší specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz
9: trenirkarna.cz.
10: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
9: trenirkarna.cz.
11: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
12: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
13: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v písku na křižovatce ulic 17. listopadu a Harantova, probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné, rozhodně jeďte jinudy a mějte šťastnou cestu.
14: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: Lost Frequencies, Eli Duhay, Ex-Ambassadors na Hit Radio. A teďka už je čas na Davidu. Ranní
1: update. Raději menší a pozvolné než větší a okamžité. Lékaři radí jak na změnu životního stylu. Varují před drastickými dietami a změnami návyků. Naopak doporučují klidně jen 20-minutovou procházku denně. No a dneska naposledy připomínám, Češi vstupují do světového šampionátu v hokeji. Když jsme naposledy hráli úvodní utkání proti Dánsku, byly z toho bronzové medaile. Tak letos držíme palce. Trendem posledních let je solo cestování. Po vlastní ose vyráží na dovolenou stále více mužů i žen. Mezi těmi nejoblíbenějšími destinacemi pro takový druh dobrodružství se řadí Vietnam, Norsko nebo Kostarika.
0: To musím říct, že jsem si taky oblíbila, tak byla jsem jednou, ale byla jsem loni na Malorce sama, jenom teda na 3 dny, ale chtěla jsem to vyzkoušet, jaký to bude, když někam jako poletím sama.
1: Nech mě hádat, bylo to hrozný.
0: Ne, bylo to skvělý.
1: Já mám teda úplně jiný zážitek, já jsem byl po vlastní ose a vůbec jsem nevěděl, co mám dělat, kam mám jít,
0: bylo to
1: hrozný.
0: Jak dlouho?
1: 4 dny asi. Hmm.
0: Jsem myslela, jako kdyby to bylo deal, takže to je nuda, ale takhle v pohodě podle mě. Nevím, tak ať už někam razíte sami nebo s někým, tak si to užijte hlavně o víkendu.
1: A já k tomu ještě přidávám informaci o počasí. V neděli tady vidím 17 stupňů a polojasnou oblohu.
0: A to je pecka.

0: Éteru je Hit Radio, dohrál Luis Capaldi Survive a o to, aby taky přežili ostatní lidi, se 60 let staral jeden úžasný chlap. Jeden úžasňák z Austrálie, který po 60 letech teďka skončil s darováním krve, protože už mu je 81 let a zdraví mu to úplně nedovoluje. Ale pozor, on podle lékařů pomohl zachránit asi 2,4 milionu dětí. 60 let chodil skoro každý týden darovat krev. 60 let, chápete to? To je neuvěřitelný prostě. Můj strach sjehel by tohle to asi dost jako bojkotoval a nedovolil, ale můžeme se všichni minimálně inspirovat, protože to je neskutečný výkon. Co mě na tom fascinuje nejvíc, že dneska někde normálně chodí po světě miliony lidí, mají normální svoji práci, vztahy, děti, řeší si tu hypotéku, nadávají si na to pondělí a vůbec netušejí, že ten jejich život možná existuje díky nějakému dědovi z Austrálie, kterýho oni vlastně nikdy nepotkají. To jsou takový neviditelný věci v životě, který za to rozhodně stojí, takže pánovi extrémně děkujeme, velký respekt posíláme a zároveň mi přijde teda absurdní, že člověk, který reálně zachránil miliony životů, tak není slavný, ale někdo, kdo s ní třeba, já nevím, chili na TikToku, je okamžitě. Za chviličku třeba Ella Henderson, taky Rudimental, bude i Enrique Iglesias, takže na tohle to všechno si počkejte na Hit Radio, už za chvíli.
1: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartphony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
4: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
5: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyskoušíte

0: vyřešíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí prsní řízky 500 gramů za trvale sníženou cenu 119,90. Nebo vepřová kýta řízky za trvale sníženou cenu 159,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
5: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam leze. Co je to?
6: Sunex.
5: Sunex.
6: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
7: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.
8: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
11: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
12: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Iglesias v éteru Hit Rádia. Přejeme vám krásný ráno. A kdo už máte třeba děti, tak teďka žhavte telefony, počítače, protože už se určitě stalo, že vám vaše dítě poslalo nějakou jako hodně divnou SMSku, nebo roztomilou, nebo vtipnou, nebo úplně šílenou. A vy, když nám ji pošlete, tak můžete něco vyhrát, a to díky soutěži s Tesco Mobile. Ve hře jsou 4 smartphony pro celou rodinu a taky každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku. Každý den někdo z vás taky vyhraje denní výhru, karetní hru Surikarty, takže nám napište na web Hitrádia nějakou šílenou SMSku, kterou vám vaše dítě poslalo, ať můžete vyhrávat. Tu denní výhru tentokrát vyhrála Martina a ta napsala: psala jsem synovi, proč jako dostal z chemie za 5. A on mi odpověděl: mami, já jsem taky překvapený, zřejmě ChatGPT neumí chemii, ale fyziku zvlád, mám za 1. Tak doba AI se hold projevuje i ve škole, ale aspoň to Martě vyhrálo tuhletu karetní hrou. A už dneska odpoledne jeden z vás získáte 4 telefony a 10 000 korun na nákup v Tesku k tomu. Tak tvůj.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Tohle byly Činařky, jejich každý ráno v éteru Hit Rádia. My děkujeme, že jste to svý dnešní páteční, konečně páteční ráno strávili s náma. A my se loučíme. Přejeme vám krásný zbytek pátku, užijte si víkend a slyšíme se v pondělí zase v plný sestavě, tentokrát samozřejmě už i s Michalem.
1: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Tak ahoj, odpočiňte si a načerpejte sílu na ten novej týden. V pondělí se v 6 ráno těšíme.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, doufám, že jste v pořádku a včas dorazili do práce. Aktuálně pozor na Písecku na silnici 29 mezi Pískem a Záhoří, u Novosedel je dopravní nehoda a na místo museli dorazit taky složky IZS. A ještě se přesuneme na Strakonicko, tam bacha na silnici 22 u Cehnic. Havárie cyklisty i v tomto případě jsou na místě složky IZS. Dávejte na sebe pozor, při pátku dvojnásobně šťastnou cestu a vaše dopravní info. Volejte na 800 800 101.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
8: Hezké dopoledne, je 9 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Uchazeči o studium na středních školách se dneska dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Informace by měly být od rána v elektronickém systému DIPSY, zveřejní je také školy. Systém DIPSY je v současnosti přetížený a může mít výpadky. Sněmovna by dnes mohla pokračovat v závěrečném schvalování sporné novely zákonů o veřejných rozpočtech. Ve sněmovním finále jsou rovněž dvě sociální předlohy. Jedna mimo jiné stanoví předporodní rodičovský příspěvek pevné částce 15 000 korun měsíčně. Jihočeská chuť roku je sladká a voní po pošumaví. Absolutním vítězem soutěže Chutná hezky jihočesky se staly Jimmy Rose Garden z Prachatic. Porotu nejvíce zaujal šípkový džem s vanilkou od Josefíny Růžičkové. Letošní ročník byl rekordní, hodnotilo se 242 výrobků od 66 jihočeských producentů.
1: Hokejový servis Hit Rádia.
8: Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu. Oba celky se letos utkaly také na únorovém olympijském turnaji v předkole play-off v Miláně, kde výběr trenéra Radima Rulíka zvítězil 3-2. Duel skupiny B ve Friburgu začne ve 20:20. Z Dány se národní tým utkal ve skupinové fázi mistrovství světa také před rokem v Herningu. Po bezbrankové první třetině nakonec bez větších potíží zvítězil 7-2.
9: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
8: Teploměry zatím ukazují nejvýš kolem osmičky, během dne se ale vyšplhají na 11 až 13, hlavně během dopoledne nás ještě potrápí srážkové mraky, na odpoledne by to mohlo začít ustávat, čeká nás povětšinou oblačno a přehánky už jenom místy.
1: Hit Radio Faktor.
2: Po dvou týdnech tu máme zase pracovní pátek, ale myslím si, že nálada je skvělá, jednak nám končí týden a jednak začíná mistrovství světa v ledním hokeji. Takže je na čase zavolat do své oblíbené hospůdky a udělat si rezervaci na dnešní večer. Samozřejmě i hokeji se budeme dneska věnovat, ale přednost u nás mají vždycky hity. Právě teď Calvin Harris.

0: Pávec zpívá o létu, ale my máme aktuálně za okny jaro, co si hraje tak trošku na podzim. 9 hodin 12 minut s Pavlem Ferenčíkem vám přejeme krásné páteční dopoledne.
1: Hezké dopoledne i ode mě, ahoj.
0: Ahoj, protože se blíží víkend, tak by to chtělo nějaký zajímavý tip na výlet. Ty jsi nám, Pájo, nedávno řekl o Madlsteinu, což zní rakousky a taky, že to je v Rakousku. Je, nicméně jste tam za pár minut, protože tohle úžasné místo najdete kousek za Novými hrady. A kam to bude dneska? Byl jsi v poslední době někde zase na výletě?
1: Byl jsem na výletě, vyrazili jsme si o minulém prodlouženém víkendu na Šumavu. Bylo to trošku jiný, nebyli jsme ve dvou, bylo nás rovnou 12. Byl to takový multigenerační trip od 5letých dětí po 80letou babičku, která už jako úplně nedává ty stezky, tak jsme jí půjčili invalidní vozík a tam, kde bylo potřeba nebo kde to šlo, tak tam jsme jí dovezli. A vyrazili jsme si do Kvildy, půjčili jsme si tam na dvě noci wellness chatu, včetně sauny, výřivky. A k tomu jsme jako přidávali ty výlety po okolí a musím říct, že jsme si to fakt jako užili a 3 dny na Šumavu je strašně málo.
0: To věřím.
1: Minimálně týden by to bylo. Takže my jsme začali Kvilda, klasika, pramen, taky ten symbolický pramen Vltavy, naučná stezka, nelesní krajina, to byl ten první rozkoukávací den, tam jsme teda nejeli vozíkem. Babice jsme věnovali sobotu, vzali jsme ji na jezerní slaď, rašeliniště a potom na soutok vlastně Roklanského Modravského potoka.
0: Jezerní slaď, to je to místo, jak tam vždycky měří strašně nízké teploty, to je ono?
1: A to si pleteš s Horskou Kvildou.
0: Jo, dobře.
1: Takže jsme prozkoumali rašeliniště, v neděli jsme měli ještě potom v plánu Kašperský hory, Kašperk, jenže na to nám nevyzbyl čas, museli jsme odjet domů, ale to je zase... Tak na příště máme.
0: Přesně, tam tak si to necháme na příště, to je další zajímavý tip. Pájo, moc díky, že zazněla takhle krásná pozvánka na výlet, navíc výlet pro celou rodinu, to se mi líbí.
1: Musím říct, že Šumava je opravdu nádherná a neváhejte a vydejte se tam, protože já se trošku stydím, že jsem ty krásy týhle částky
0: nepoznal dřív. To souhlasím. Tak jo, Pájo, moc díky a jestli nám chcete dát i vy tip na nějaký hezký místo, jestli nám chcete něco doporučit, tak napište na náš WhatsApp 724 883 596.

0: Tohle je fotbalová hymna Waving Flag a Keenan, ale dneska žijeme hokejem. A taky výstavou Hobby, oblíbenou výstavou, která včera začala na Českobudějovickém výstavišti, zároveň také národní potravinářský veletrh Czech Food Expo. Jaký je dnešní program? Dnešním speciálním hostem je kuchař a vítěz soutěže Masterchef Jan Albrecht, který se v pavilonu Z zaměří na recepty ze sezónních potravin. Spisovatelka a cukrářka Tereza Albrechtová bude nejen moderovat celý program, ale také připravovat diamantové sušenky. Dále se vydáte za tajemstvím výroby čokolády i kávy. Po celý den budou záchranáři prezentovat svou techniku. Návštěvníkům dokonce změří krevní tlak a nabídnou i možnost vyzkoušet si základy první pomoci. A pro děti dnes Eko.com zahájí hravé vzdělávání zaměřené na ekologii. Veškeré informace i vstupenky najdete na webu vcb.cz. Přijďte se podívat.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: trenirkarna.cz
6: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz
7: Izomat stavebniny.
8: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
9: Best Beleza.
8: Nádherná zahradní dlažba.
9: Best Bellissima.
8: Dvě úžasné zahradní dlažby.
9: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
12: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
13: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
12: Fakt?
13: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
12: Tak jedeme.
13: Auto ESA. Ceny paliva u nás řešit nemusíte.
12: Kdo na to jde
13: od lesa, koupí auto od ESA.
14: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
18: Na pohádkovém koberci?
19: Přímo do pohádky koberců.
18: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
19: To jsou kusové koberce z celého světa.
18: Metrážové koberce a běhouny?
19: Kvalitní PVC v rolích?
18: Či vinylové a plovoucí podlahy?
19: Odborné poradenství?
18: Profesionální podlahářství?
19: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
18: Více na koberce@strnad.cz.
19: Pro každého dobrá rada?
18: Podlahu vždy od Strnada.
20: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
21: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
5: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
20: Jo, a mimochodem, nepotřebuji přepravku, beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
5: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Tohle je Dermot Kennedy a já mám vždycky pocit, že zpívá, jako by měl srdce na dlani. Kiss me. Místo, kde vaše kocovina zůstane nebo dostane oficiální razítko. To je záchytka. A vy si zkuste tipnout, kdo byl jejím historicky prvním klientem. Představte si, že to byl ruský námořník. Dneska je to přesně 75 let, co byla v Praze u Apolináře otevřena první protialkoholní záchytná stanice u nás a zároveň na světě. Ano, záchytka je český vynález. Myslím si, že od té doby jsme se v tomto oboru docela dost rozjeli. Tak prosím vás, až za pár dní naše reprezentace vyhraje to mistrovství světa v hokeji a vy to půjdete slavit, tak opatrně, ať na té záchytce neskončíte. Je to prej pěkně drahý hotel a ještě k tomu bez snídaně. A to fakt nechcete. Aneta Langerová za chvilku, teď už pro vás Michael Jackson.

0: vám zpívala první česká superstar Aneta Langerová. Mimochodem, vzpomínáte si na finálový večer? Pamatujete si to drama, které jsme všichni sledovali? Do finále se tenkrát probojovala Šárka Vaňková a právě Aneta Langerová.
1: Máme neděli 20. června a historicky první.
2: Českou superstar se stává Aneta Langerová!
0: Ještě teď mi normálně naskočila husí kůže, jsem to prožíval zase, znova. Mimochodem, jednalo se o rok 2004, takže letos uplyne už 22 let. Taky si připadáte tak staří. Za chvilku ale omládneme díky našim dalším hitům, čeká vás třeba Gotye a Kimbra.
3: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké a často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hitradia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000 a ve finále 4 prémiové smartphony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
4: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
5: Květen.
6: Až září 2026, jižní Čechy.
5: Divadlo na návsích, na vodních plochách, v zapomenutých domech, bývalých pivovarech, ubytovnách.
6: Festival, který nespěchá. Slow Festival.
5: První oficiální ročník divadelního festivalu Jižní Sféráz.
6: Festival pořádá jeho české divadlo a výhodné vstupenky jsou již v prodeji.
7: Jižní Sféráz 2026. Divadlo, které se bude hrát všude kolem vás.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
10: nábytek. Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
11: www.elvaprofi.cz
10: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
12: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
13: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům.
15: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
16: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
15: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
16: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
17: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
18: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech.
9: odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autočíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ. Hit Radio.
11: Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
14: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
18: Hit Radio Faktor.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Na hodiny se nedívejte, my to uděláme za vás, je 9.58. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dobrou zprávou je, že nám nepřibyla žádná další komplikace. Horší zprávou je, že se stále došetřují ranní dopravní nehody, třeba na silnici 29 mezi Pískem a Záhořím u Dolních Novosedel. Havaroval motorkář a pozor taky na silnici 22 v Cehnici. Tam jsou taky složky IZS, důvodem je havárie cyklisty. Je to kompletní, přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
12: Máme 10 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Policie včera zadržela ve středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zgislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie to uvedla na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné hodnoty v úterý z baziliky v Jablonem v Podještědí. Český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, které se konalo včera večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Do sobotního finále se probojoval se zástupci dalších 9 zemí. Kola si v Třeboni nakonec ještě chvíli odpočinou. Tradiční třeboňská šlapka, která otevírá cykloturistickou sezónu, se kvůli špatnému počasí přesouvá na 13. června. Konat se měla zítra. Kdo by ale chtěl vyrazit už v původním termínu, může se zastavit v infocentru na Masarykově náměstí, kde dostane mapu i instrukce k trasám. Z důvodu špatného počasí organizátoři zrušili i zítřejší Lajtnovické hobby. Trenéři hokejové reprezentace zapsali na turnajovou soupisku mistrovství světa ve Švýcarsku prozatím 22 z celkem 25 hráčů, kteří se dostali do finální nominace. V předvečer prvního hracího dne na ní figurují 2 brankáři, 7 obránců a 13 útočníků. Dneska dopoledne povětšinou zataženo s občasným deštěm, na odpoledne předpověď slibuje spíš oblačno, přehánky jen výjimečně a denní maxima do 13.
10: Hit Radio Faktor.
0: Dneska je to přesně 11 let, co jeden český sázkař vyhrál 2,5 miliardy korun. Stalo se to v mezinárodní loterii Eurojackpot a jde suverénně o nejvyšší výhru, která byla u nás v Česku dosažena. Když vás zajímá, jak se ten člověk asi má, kde teď je, co dělá. No hele, myslím si, že v Česku asi nezůstal, ale třeba se mýlím. Ať se vám daří, hezké dopoledne.

Ve dvou se to prostě táhne lépe. Eva Farná, Miraj, a vzpomeneš si. Hit Radio Faktor s vámi. Tak co, pivo už se chladí, televize naladěná. Tak jo, jdeme fandit. Dneska začíná ve Švýcarsku mistrovství světa v ledním hokeji. Událost, kterou my Češi velmi rádi sledujeme. A je to podle mě moment, který nás vždycky tak nějak stmelí. Mimochodem, dneska je to přesně 21 let, co čeští hokejisté vyhráli mistrovství světa v ledním hokeji. Byl to 69. ročník. Tenkrát se to mistrovství konalo v Rakousku a Česko porazilo ve finále Kanadu 3-0. Prosím vás, to je to mistrovství, jak si na něm tenkrát Jarda Jágr zlomil malíček. Legendární událost. Snad si budeme pamatovat i ten letošní šampionát. První zápas hrajeme večer proti Dánsku. A já jsem si říkal, protože jsme rádio, že bychom si toho našeho soupeře představili hudebně. Protože pozor, i Dánové královali hit paráda. Aqua Barbie Girl, to jsou Dánové, stejně tak jako Wickfield. Dánská skupina, to je Lucas Graham. A představte si, že i Safri Duo jsou Dánové. Takže slyšíte sami, Dánové, co se hudby týče, to je první liga, možná extraliga. Já teda ale věřím, že dneska velmi rychle dobubnujou a zajímá mě, kolik si myslíte, že vyhrajeme. Svůj tip na výsledek pište na 724 883 596. Držíme palce!

0: Podupáváte si do rytmu nebo si broukáte, co s vámi dělá tenhle ten hit? 10 hodin 24 minut, JC Stewart právě teď u nás na Hitrádiu Faktor. A schválně vy, co nás hladíte, pojďte si vzpomenout na zprávy od vašich dětí. Určitě v mobilu najdete nějaký speciální poklad, něco roztomilýho, drzýho, vtipnýho nebo opravdu echt divnýho. Právě taková SMS-ka vám teď může hodně přilepšit. Když si na nějakou takovou zprávu vzpomenete, když ji najdete v telefonu, tak nám ji můžete poslat skrz web hitradiofaktor.cz a díky tomu soutěžit s Tesco Mobile. Vyhrát smartphony pro celou rodinu, celkem 4 telefony a taky každý pátek nákup za 10 000 v Tesku. To bude narvaná lednička, čověče. A to není všechno, denně vyhráváte taky karetní hru Surikarty. Tak když nám pošlete nějakou tu šílenou SMSku od vašich dětí, a věřím, že ji máte, můžete tohleto všechno vyhrát. Zastavte se tedy na webu hitradiofaktor.cz a pojďte si udělat radost. Soutěž stále pokračuje.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu. Skonto
3: nábytek. Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Užijte si den plný pohybu i pohody v parku Hluboká. Nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet. Otevřeno každý den. www.parkhluboká.cz www.parkhluboká.cz
5: Baumax slaví 10. narozeniny.
6: 10 let s

0: Budějovicích.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
3: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
2: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
3: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
4: Prior je tady totiž pro vás.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
9: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
10: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
9: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
11: Datart pořádá Maxi Výprodej.
12: Cože? Maxi Výprodej?
11: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
12: To je mazec.
11: Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Máte rádi dobré jídlo? Nebo vás baví vařit? Potravinářský veletrh Czech Food Expo startuje 14. května na výstavišti České Budějovice. Nově cestování za jídlem, opět kuchařské show. Speciální hosté kuchaři Jan Albrecht a Ondřej Slanina, cukráři Lucie Charvátová a Vojtěch Vrtiška. Czech Food Expo od 14. do 17. května na Českobudějovickém výstavišti. Více na www.vcb.cz. www.vcb.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Suzinka, tvoje zemi, Mirka Miškěchová, Xindl X. A už jste dneska koukali do kalendáře. Já jenom, že ledové muže vystřídala Žofie, se kterou jsou spojený i nejrůznější pranostiky, ale bohužel všechno se to točí kolem deště. Ono to bohužel vypadá, že nám Žofie ten déšť přinese i o víkendu, ale já doufám, že vám to nepřekazí plány.
1: Kam vyrazit? Kam vyrazit?
0: V sobotu je na programu fotbal, konkrétně domácí zápas českobudějovického Dynama. Soupeřem Jihočechů bude tentokrát Chrudim a na Střeleckém ostrově se začne v 17.00. Pokud hledáte tip na rodinný výlet, vyrazte v sobotu na zámek v Blatné, kde se od 10 do 17 hodin uskuteční den se zvířátky. Těšit se můžete ale i na doprovodný program a příjemnou atmosféru historického prostředí. A v neděli si přijďte užít klášter Borovany tak trochu jinak. Čeká vás odpoledne plné historie, umění i hudby. Na programu je třeba výstava nebo tvořivá dílna pro děti. Akce se bude konat od 14 hodin.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.
2: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.
3: Hey, what's going on, man?

0: She's at home.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Faktor.

0: Musím přiznat, že poslouchám Taylor Swift. Je prostě skvělá. Pamatujete si ještě Čtyřlístek, Myšpulín, Bobík, Fifinka a Pindia? V tento den v roce 1969 vyšlo první číslo tohoto legendárního komiksu. A jen tak mimochodem, kdybyste si to první číslo chtěli koupit, tak budete muset hodně sáhnout hluboko do kapsy. Prodává se totiž kolem 40 až 50 tisíc korun. Mazet, co?
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naši specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
2: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Chrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Chrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
3: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
9: Gap. Individual style for every generation.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
15: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radio. Hokej je lepší s Hitrádiem.
17: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
18: Hitrádio Faktor.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Espresso Macchiato.
1: Hit Radio Faktor na vašem přijímači za pár okamžiků 11 hodin. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Hezké dopoledne přejeme taky za volant. Pozor, aktuálně v Českých Budějovicích Pražská třída, křižovatka s ulicí Útrojice. Dávejte opravdu pozor, na místě je dopravní nehoda a asistuje u toho taky policie. Šťastnou cestu všem a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Koberce Tábor Měšice.
3: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
2: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
3: Dále kusové koberce i PVC.
2: Bytové doplňky, nábytek
3: a matrace pro váš zdravý spánek.
2: Koberce Tábor Měšice s

0: Kuchyně německé kvality v XXX Lutz České Budějovice. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
6: Máme 11 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Českým firmám chybí ženy ve vedení velkých firm. Na pořad dnes se také vrací kvóty, které by se měly v tomto ohledu týkat společností, s jejichž akciemi se obchoduje na burze. Evropskou směrnici mělo Česko zavést už před 2 lety. Parlament ji ale neskyhl projednat. Pokud to neudělá co nejdříve, hrozí mu sankce od Evropské komise. Na Budějce benzínce na Dlouhé Louce museli předevčírem nad ránem zasahovat strážníci i záchranáři. 45-letý muž tam po kombinaci alkoholu a léku začal křičet, choval se zmateně a rozbil si vlastní telefon. Nikomu z obsluhy se naštěstí nic nestalo. Kvůli obavám o jeho zdraví i bezpečnost ho záchranáři převezli do nemocnice. Americký prezident Donald Trump dnes zakončí 2denní návštěvu Číny. Po jednal s prezidentem Xi Jinpingem. Pak by měl Trump z Pekingu odletět zpátky do Washingtonu. Šéfa Bílého domu doprovázela v Číně početná skupina podnikatelů z předních firm. Byl mezi nimi i Elon Musk. A kluby hokejové extraligy chtějí od roku 2028 obchodovat s marketingovými právy na soutěž sami. Nově by je chtěli prodávat po jednotlivých balíčcích. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje také odmítla nabídku majitele extraligových Pardubic Petra Dětka, který by rád získal práva na extraligu i práva hokejového svazu na dalších 10 až 15 let. Nabízí za to 10 miliard korun. Dnešní počasí to nám toho moc nenabídne, slunce povětšinou zůstane za mraky, čeká nás oblačno až zataženo, k tomu sem tam občasná přehaňka a denní maxima jen mezi 11 a 13 stupni.
4: Hit Radio Faktor.
7: Máme 15. pro někoho z vás možná výplatní den a výplata, to je důkaz toho, že i váš šéf má smysl pro humor.

0: Tohle je na Hitradio Faktor Niko Santos z Německa a za chvilku přidáme taky něco tanečního. Crying on the dance floor. Naším hostem je právě teď hejtman Jihočeského kraje, pan doktor Martin Kuba. Pane hejtmane, dneska se zastavíme u cyklistiky, protože jeden z budoucích ročníků slavné Tour de France by mohl začít v České republice a ve hře jsou dokonce i jižní Čechy. Vy jste členem pracovní skupiny, která o tom jedná, tak jak vážné to celé je?
1: Tour de France má tradici, že první tři etapy se začínají často někde v jiném státě a potom přejíždí do Francie. A proč o tom mluvím? Protože se nám podařilo přivést zástupce Tour de France do České republiky, navštívili Prahu, navštívili střední Čechy, ale také přijeli sem k nám do jižních Čech. My jsme jim ukazovali, kde by ty etapy případně mohly být. Musím říct, že to jednání bylo velmi zajímavé. Nechci být přehnaný optimista, ale myslím, že se zástupcům Tour de France, teda jižní Čechy, extrémně líbily. Ta kombinace krásné přírody, záběrů na historická náměstí, záběrů na historické stavby jako hrady a zámky, je kombinace, která je úžasná v jižních Čechách a myslím, že to kolegové z vedení Tour de France ocenili. Pokud by se to podařilo, tak jižní Čechy by byly velmi silnou součástí toho, kde by se ty etapy jely, protože by se potom směřovalo dál do Německa a budeme v těch jednáních dál pokračovat. Si držme palce, ať se nám to povede. Bavíme se třeba o letech 28, 29, možná 30, protože tohle se vždycky musí vyjednávat velmi dopředu, ale mám z toho jednání velmi dobrý pocit a znovu říkám, držme si palce. Věřím, že se Tour de France do České republiky a do jižních Čech jednou podívá.
0: Děkujeme, no a palce držíme společně s vámi, protože jestli se tohle povede, tak to bude naprostá pecka.

0: Enjoy the silence a právě teď jsme se na Hydrariu Faktor převlékli do černé. Tohle byli Depešáci. Musím říct, že spousta lidí si plete čísla na policii, záchranku, hasiče, policie 158, pojďme si to připomenout, záchranka 155 a hasiči 150. No a právě na dnešek připadá den linky 155. Tohleto datum bylo zvoleno symbolicky. Máme 15.5., takže 155 podle té tísňové linky. Tak já bych chtěl s dovolením pozdravit všechny jihočeské záchranáře, co nás aktuálně poslouchají. Vážíme si toho, co děláte a doufám, že vás nebudeme potřebovat na jihočeských silnicích. Je pátek a to bývá vždycky velký šrumec. Šťastnou cestu, hezké dopoledne.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
1: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
15: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
16: Leze, leze, poši, leze. Nedá pokoj, až tam leze. Co je to?
17: Sunex.
16: Sunex.
17: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
18: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
19: No včera bylo pozdě.
20: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
21: Tak to je
2: je teda bomba!
9: Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
19: www.elvaprofi.cz
9: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio Faktor a právě teď doznívá Lost Frequencies. Představte si, že jdete po ulici a někdo vás zastaví s průzkumem a zeptá se vás, jestli jste šťastný. Jak byste odpověděli? Třeba na škále od 1 do 10. 10? Tak to byste museli žít jinde. Nejšťastnější národ na světě jsou podle aktuální studie Finové. Možná vám to přijde divný, proč by měl být takový Fin šťastný, že jo? Mají tam pořád zimu, Rus za rohem, dlouhé noci, člověk by typoval spíš Jamajčany, ale jsou to Finové. Mimochodem, my jsme skončili na 21. místě na světě, což si myslím, že není vůbec špatný výsledek. Teda takhle, škoda, že ten průzkum nedělali po skončení mistrovství světa. Až ty Finy porazíme a vyřadíme je z šampionátu, tak věřím, že šťastnějším národem bude Česká republika. Tady jsou další hity a jedna srdcovka právě teď, Meredith Brooks.

0: Tohle je u nás na Hydrádiu Faktor Cyril Stavlin, ale po 12. hodině vystřídají naše dopolední hity pravidelné srdcovky. Skoro 11:45, dneska to v práci moc nepřehánějte, brzy to zabalte. Jednak je pátek a jednak nás čeká první zápas na mistrovství světa v ledním hokeji. Takže po práci rychlej nákup v supermarketu, zkontrolovat dětem úkoly a večer se všichni sejdeme u televize. Užijte si víkend a v pondělí zase na novo, budu se těšit.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: A čelovky vaření a papání?
3: Máme.
2: A batůžek malý a velký?
3: Máme.
2: A co boty a botičky do každého počasí?
3: Jasně, že máme.
4: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
11: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
12: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
13: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí nudličky z prsních řízků 400 gramů za trvale sníženou cenu 99,90. Nebo hovězí kýta v celku za trvale sníženou cenu 299,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
14: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
15: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
16: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
17: Unihobby.
16: Rozumíme českým kutilům.
18: V Ternu od pátku do pondělí fakci. Vepřový box kostí, 1 kg za 89,90. Smetanýto, sýr na pánev a grill, 200 gramů za 69,90. Ryze české Terno.
19: Víš, co je na

0: Prioru nejlepší, že toto pondělí mají 20% slevy.
1: Přesně, je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
0: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
1: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
2: Prior je tady totiž pro vás.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Hit Radio Faktor.
6: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Basta.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Nehoda dvou osobáků se došetřuje ve Strakonicích na křižovatce Bezděkovské a Školní a pozor, taky v Budějcích na Mánesovce ze zadu Viskofanu u přechodu pro chodce se potkali dva osobáky. Dávejte na sebe pozor a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Jižní Čechy, to je opravdová láska. Objevte kraj příběhů, historie a kultury. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nabízí vše v jednom. Interaktivní výstavy a akce pro děti i dospělé. Hravé expozice přírody, archeologie a národopisu nebo vzdělávací programy. Jihočeské muzeum, to je srdce regionu pohody. www.muzeum.cz.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
11: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Policie v podvečer ve Středočeském kraji zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Na síti X zároveň uvedla, že se kriminalistům podařilo získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází ještě předtím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán. Pachatel ukradl lebku v úterý večer z baziliky v Jablonem v Podještědí. Výši předporodního rodičovského příspěvku si nastávající maminka zřejmě nebude moci zvolit. Bude v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Předpokládá to novela skupiny poslanců ANO, kterou dneska schválila sněmovna. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. A teď ještě něco z našeho regionu.
3: Do školních jídelen u nás na jihu se díky online tržišti dostává více regionálních potravin, nově i těch bio. Zapojených je 50 jídelen a 85 místních dodavatelů. Kraj s agrární komorou teď řeší i společnou distribuci, aby malé výrobce nezatěžovalo, že musí každou objednávku vozit zvlášť.
2: Hokejový servis Hit Rádia.
11: Už dneska ve Švýcarsku začne hokejový světový šampionát. Český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, duel začne ve 20:20. Ve stejnou chvíli se utkají také hokejisté Spojených států a Švýcarska. Už od 16:20 se budou hrát zápasy Finsko-Německo a Kanada-Švédsko.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Podle radaru srážkové mraky úřadují hlavně na Šumavě a v Novohradských horách. Předpověď na odpoledne slibuje oblačno a teploty nejčastěji do 13.
2: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: Nádherné páteční poledne vám přeju. 12 hodin posloucháte Hit Rádio a to znamená, že opět začínají srdcovky. 5 legendárních hitů po sobě a jeden navíc na vaše přání. Chodíte rádi do divadla? Ano? Tak super, já vás dnes vezmu na muzikál. První srdcovka je od divadelního, muzikálového i televizního herce Mario Heda. Frajera, kterýho si do role v Jesus Christ Superstar vybral sám Andrew Lloyd Webber, což je hudební skladatel, který má za sebou i takové veledílo, jako například Phantom Opery. Tahle píseň je z muzikálu Chess a Mario Heda tady rapuje takovýho Američana. Píseň budete určitě znát. Tohle jsou zlatý osmdesátky. Jedna noc v Bangkoku. Co všechno se může stát? Srdcovka právě teď.

0: One Night in Bangkok na Hit Radio ve 12.07.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovka s číslem 1 je za námi. Slyšeli jsme jednu noc v Bangkoku. Byli jste tam někdy? Pokud ano, tak já věřím, že máte divoký zážitky, že taky víte, že ping-pong show nemá nic společného se stolním tenisem a že se to občas ani nedá jako vyprávět. Jo? Já jsem v Bangkoku dokonce jel i tím nočním spícím vlakem. Si představte, prostě jako kovový palandy, které jsou ve vagonu. Je to taková zelená plachta, která slouží jako takový závěs, tou si zakryjete tady ten postel. Jednorázový povlečení, museli jsme být připoutaný vlastně u té postele, což taky bylo zajímavý. No a celou noc tam a zpátky, tak chodili neustále jenom policajti, kteří to kontrolovali. Takže zážitek opravdu nad zážitky, tady ten noční vlak, tak až budete mít čas, doporučuji, vygooglujte si to, jak to tam doopravdy vypadá. Zajímavý. No a tak si říkám, jaké zážitky máte vy z dovolený? Kdy jste byli třeba v 90. nebo v 80. nebo začátkem milénia? Kde jste byli? Mohlo to být třeba ještě s rodičema? Co jste zažili velmi bizarního nebo neotřelýho? Dejte vědět na 777-937-777 a my si dáme hity z té doby. Vlastně teď tady mám hit z doby, kdy když jste jeli do Španělska autobusem, těch 24 hodin, nebo do Itálie, tak jste vlastně tenkrát ještě v klidu mohli spát v uličce, že jo? Což je dneska to už je na vězení, kdy pro toho řidiče. Spát v uličce, to byl neuvěřitelný mazec. Na co si vzpomínáte vy? Dejte vědět, teď srdcovka číslo 2.

0: unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Třetí srdcovka na Hitrádiu, Tomáš Klus ve smíru.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Posloucháte Hitrádio a Tomáš Klus je dnešní oslavenec rovných 40 let. Já jsem s ním mluvil na plzeňském Majálesu a teda přišlo mi, že se na ten životní zlom moc netěšil, ale s mi to vypadalo. I tak si ale k narozeninám nadělil fantastický dárek, a to dobrou zprávu od lékařů. Někdy v tom životě opravdu víc není, jo? Než když se dozvíte, že jste vlastně jako v pořádku. V jeho případě je to, že hematom na hlasivkách není nic vážného. Jasně, koncerty teda teď jako musel zrušit, to je pravda, ale ta úleva, že je to opravdu jenom hematom, tak to věřím, že to když se dozvěděl, tak ten kámen ze srdce, co mu spadl, tak ten udělal malé zemětřesení. Takže k tomuhle mu vlastně gratulujeme a za celé Hitrádio, za celý náš tým, tak mu přejeme minimálně dalších 40, aby nás také bavil i nadále dalšími skvělými hity. Od Tomáše Kluse jdeme do 90. let. Mám tady připravenou píseň z poslední desky Nirvány. Heart-shaped box. To myslím, že takhle na páteční dopoledne je skvělý nápad.

0: Malý výlet do Švédska, Ace of Base a jejich hit z 95. Lucky Last.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Máme za sebou pátou srdcovku pro dnešní den, 12.23. Před námi srdcovka s číslem 6 a ta je na vaše přání. Tak ten na 777-937-777 mi dejte vědět, co byste dneska chtěli zahrát. Já tady mám ještě pár zpráv na téma cestování v devadesátkách. Ahoj Jiříku, ulička v autobuse na spaní byla nejlepší. Pamatuju si, jak vždycky ti dospěláci nade mnou, a mě bylo tak 11 let, byli naštvaní, že jsem se krásně vyspala. Nevím, jestli bych už teda teďka dala 26 hodin v autobuse. Hezký den, Jana. My jsme roky jezdili s našima na Vranov starou škodovkou bez pásu, celou cestu nám hrála kazeta Těžký pokondr, brácha stál mezi sedačkama a zpíval. 60-kilometrová cesta nám trvala asi 2 hodiny, k vodě jsme to měli strašně daleko, nikdy se tam nedalo ani koupat, společný jeden záchod a koupelna pro celou chatu a přesto to byly nejlepší dovolené, co si pamatuju. Zdravím všechny, přeji krásný víkend, Juli. Tak dámy, děkuju za tyhle zprávy. Moc hezký. Ty uličky v autobuse, to si pamatujeme všichni, to bylo strašný. Já dokonce jeden čas, tak si pamatuju, že jsme nespali jenom v uličce, která byla plná, ale i pod těma samotnýma sedačkama. Že jako děti jsme se tam prostě jako vešli pod ně. To je strašný úlet, to když si člověk uvědomí, co všechno se mohlo stát, tak normálně s to mám teď úplně jako husí kůži. No a co se týká tady toho Těžkého pokondra, tak to mě taky pobavilo, tady ty cesty na rodinný dovolený autama. Tak srdcovka na přání, co kdybychom si dali dneska něco českýho? Co vy na to? Co máte rádi z českých kapel? Ať už nových nebo starých, něco vybereme, něco dáme. Dejte vědět, co českýho byste dneska chtěli slyšet. Uděláme takhle takovou páteční českou diskotéku. Už za chvíli na vaše přání.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi.
9: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
11: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: let.
1: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
2: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
3: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
4: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
2: Jo a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
4: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1 KK v Plzni na Jižním předměstí za 4 miliony 590 tisíc korun, byt 4 KK v Praze na Novém městě za 20 milionů 950 tisíc, rodinný dům v Křenicích na Praze Východ za 18 milionů 790 tisíc, byt 3 KK v Praze na Chodově za 8 milionů 990 tisíc a ještě jednou Pražský Chodov a byt 3 KK za 9 milionů 390 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 12 hodin 37 minut posloucháte Hit Radio a před náma srdcovka na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ze všech zpráv dneska vybírám jednu a toto úplně nejzásadnější. Je tady napsáno, ahoj, ráda bych slyšela písničku Dá, dá, dá, ta na to ty mi jediná. Roky jsem to neslyšela a chtěla bych to jako odměnu za to, že jsem vydržela s dcerou přijímačky. Gratuluju. Je úplně jedno, jestli nakonec ty přijímačky udělala nebo ne. Důležitý je, že to člověk jako psychicky vydrží, protože ono občas jako prožívat s našimi dětmi některé jejich životní situace, tak to je na to opravdu mít svatozář. No a teď já budu mít svatozář za to, že zahraju něco, co podle mě na Hit Radio buď ještě nikdy nehrálo, a nebo už je to opravdu dávno v pravěku. A dneska, kdy jindy, když je pátek, by jsme si prostě měli dát to, o čem se zpívá a o čem my jsme v pubertě snili, když jsme každý pátek večer na tu diskotéku šli, no. Tak tady to je, na Hit Radio, jenom pro vás.
3: Aha.
0: Tři sestry. A pojďte si zaspívat s náma.
3: Aha. Chci nějakou holku, ona ne, aha. A proč mi říkaj ona ne, aha. Do každý hučím jako vůl, aha. Domů se vracím vždycky sám,

0: Největší hity, největší srdcovky.
1: Posloucháte Hit Radio, bude 3:15. Já se přiznám, já jsem si v průběhu toho, co hrály tři sestry dá, tak jsem si vypnul mobilní telefon a říkal jsem si, že asi mi přijde možná nějaká zpráva od našeho programového ředitele. Ale nevím, mám vyplej telefon, takže já jsem zatím v pohodě. Ale děkuju za zprávy, co chodí od vás. Zdravím do rádia, no tak to je síla. Píseň nás opravdu pobavila, tímto za kancelář děkujeme. Za zpestření směny, zdraví Lucka. Jirko, ty jsi ďábel. Krásný víkend, Luce dá, jedině růža. No krásný, děkuju, jsem strašně rád, že vás to pobavilo. Od toho ty srdcovky tady jsou. A já kromě toho, že jsem si teda vypnul telefon, tak ještě možná půjdu zavřít a zamknout dveře sem ke mně do studia. To tady do tří přežiju a pak kdo ví, jestli se v pondělí uslyšíme Děj se vůle Boží, aneboli Děj se vůle Míši, našeho programového ředitele. Uvidíme, ale mě to za to stálo. Tak jestli někdy skončit, tak dneska, protože alespoň bych se rozloučil stylově touto písní. Dá. Nádhera.
2: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: Izomat stavebniny. Květnová.

0: akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma. Cemix fasáda, trvalá paráda. Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld a to vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům.
6: Na pohádkovém koberci?
7: Přímo do pohádky koberců.
6: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
7: To jsou kusové koberce z celého světa.
6: Metrážové koberce a běhouny?
7: Kvalitní PVC v rolích?
6: Či vinylové a plovoucí podlahy?
7: Odborné poradenství?
6: Profesionální podlahářství?
7: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
6: Více na koberce@strnad.cz.
7: Pro každého dobrá rada?
6: Podlahu vždy od Strnada.
8: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
9: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
8: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
9: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
8: Hurá na cesty s autem a super financováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Renovované kuchyně německé kvality XXX Lutz České Budějovice. XXX Lutz domy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dead Dance, tedy tanec mrtvých, takhle krátce před 13. hodinou. No tak když jsme u toho, tak policie už má lepku svaté Zdislavy. Máme pro vás podrobnosti, Dominik řekne víc informací ve zprávách ve 13 hodin. A ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně ve Veselí nad Lužnicí. Na třídě československé armády se potkali dva osobáky a nehodu na místě šetří policie. Dávejte na sebe před víkendem pozor a kdyby něco, informujte ostatní řidiče. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
2: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Policie už má lebku svaté Zdislavy, ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž, který relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty odcizil, ji zalil do betonu. Teď se lebku snaží vyjmout specialisté. Zadržený vypověděl, že chtěl ostatky pohřbít. U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5% studentů, kteří zkoušku dělali poprvé. Výsledek je srovnatelný s rokem 2023. Loni neuspělo přes 12% prvomaturantů. Výsledky didaktických testů dnes Cermat předává školám, ředitelé je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí. Studenti registrovaní ve výsledkovém portálu žáka je dostanou také elektronicky. Zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku Eurovize. Ve druhém semifinále, které se konalo včera večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Finále je na programu zítra od 9 večer. Eurovize se letos koná ve Vídni, loni ji totiž vyhrál rakouský zpěvák JJ. A teď už míříme k nám do regionu.
3: Na budějovickém letišti zítra odstartuje nová dovolenková sezóna prvním letem do egyptského Marsa Matru. Cestující by ale měli vyrazit s rezervou u letiště i na příjezdu přes Planou se staví. Jediná správná cesta vede právě od E55. Navigace přes Šindlovy dvory je špatně a k terminálu vás nedovede.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Na jihu Čech dneska odpoledne naměříme kolem 13. Čeká nás převážně oblačno, přehánky jen místy, a to hlavně v horských oblastech.
0: Hitrádio. Jirka Pelnář. Hitrádio.
4: Je pátek, 1 hodina odpoledne, a to znamená jedno jediné, že posloucháte správné rádio, správné hit rádio, protože už za chviličku můžete vyhrát 10 000 na nákup a k tomu prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Pokud jste se tedy přihlásili do hry na webu hitradio.cz, jestli ne, tak máte kolik cca? 5-6 minutek ještě na to, abyste to stihli. Pokud ano, tak si držte palce a buďte na telefonu. Za chviličku volám.
0: Hit Radio Faktor.

Posloucháte Hit Radio ve 13 hodin a 11 minut. Ještě chviličku vám dám času na to, abyste se mohli na poslední chvíli zaregistrovat do hry na webu hitradio.cz a mít tak šance vyhrát poukaz v hodnotě 10 000 na nákup, teď momentálně před víkendem, a k tomu navíc ještě prémiové mobilní telefony. Využiju alespoň čas, můžeme si připomenout aktuální výsledky Eurovize, protože zatím jako nejlepší úspěch na Eurovizi tak měl v roce 2018 Mikolas Josef, který na konci skončil na 6. místě. Vesna se dostala také do velkého finále na 10. místě rok 2023. Lake Malawi 11. místo, pak už to bylo jenom horší a horší. Mikolas Josef tedy aktuálně jakože vlastně jako strop pro Česko. No a teď tam máme na Eurovizi frajera, který uchvátil celou porotu a uchvátil samozřejmě i celý hudební svět, a to ne nějakou bizarní show, kostýmama, ale čistě pouze a jenom svým hlasem a svým uměním. Pojďme si ho poslechnout. Takhle to vypadalo v druhém semifinále, kdy nakonec tedy postoupil do finále. Takhle zní Daniel. Tak poslouchejte pozorně, jo.

To je tak boží hlas, to je tak boží hlas. Jestli někdy tahle soutěž byla o pěveckém, skutečném pěveckém talentu, no tak ty kokos, kdo jiný prostě, kdo jiný, co jinýho by se tam mělo hodnotit. Tohle je nádherný hlas, vůbec nechápu, jak to tam dává, s jakou lehkostí a ladností. Doporučuju, pokud jste neviděli jeho vystoupení, tak koukněte se, je to všude na všech sociálních sítích. Píseň Crossroads je fantastický počin hudební, ale ten hlas, ten je prostě úplně vodinot. No tak budeme mu držet palce, v sobotu tedy velký finále a velké, po dlouhých letech české želízko v ohni, kdy opravdu máme šanci na nějaký krásný úspěch. Každopádně v jednom z rozhovorů tak Dan říkal, že vlastně mu vůbec nejde o umístění, ale že mu jde o to, aby se ta message, která se skrývá v té písni, dostala do celého světa. A to si myslím, že už teď se mu podařilo. Budeme mu držet palce, no a když už jsme u té Eurovize, tak pojďme si dát tedy teď na Hit Rádiu doposavat nejúspěšnějšího Čecha, a to Mikolase. 6. místo, tohle je nejnovější hit od Mikolase, jmenuje se Ferrari. Tak tady je na Hit Rádiu. 1, 2, 3, 4.

0: One Direction na Hit Radio ve 13 hodin 24 minut. Jak už jste slyšeli u nás ve zprávách, tak Lebka z Dislavy už se našla. Ten frajer, co ji ukradl, tak si ji prostě přines domů. A jak jsme tady pár dní zpátky řešili, co s ní asi jako bude dělat, tak on ji prostě zalil do betonu. Jo, slyšíte správně. Prostě ji vzal a zalil do betonu. Proč? Tak to netuším. Podle teda posledních zpráv, tak říkal, že ji prej chtěl jako pohřbít. Já nevím, tak tohle se dělalo v 90kách, ne? Spíš, nebo nevím. Já jsem to chtěl původně jako zadat do Google, zalévání lidí do betonu, ale bál jsem se. V dnešní době, jako všichni ví všechno, co googlujeme, co hledáme, tak jsem se bál, že bych už jako nedošel asi domů. Takže zalévání lidí do betonu negoogluju, každopádně tohle teda... Asi jsme si každý možná mysleli, že by to chtěl prodat třeba na nějakém černém trhu, ale tohle si myslím, že je věc, která nás absolutně nenapadla. Každopádně, jestli napadla jeho, tak si myslím, že policajti by se měli podívat asi i u něj na dvorku teda. Tam asi někde se schovává. No, nevím, sám jsem zvědavý, kam tohle ještě dospěje. Posloucháte Hit Radio, za chvíli Pink, taky Nickelback a finále naší velké hry o mobilní telefony a 10 000 na nákup.
1: trenirkarna.cz
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz
3: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naši specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz
4: Koberce Tábor Měšice.
5: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
4: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
5: Dále kusové koberce i PVC.
4: Bytové doplňky, nábytek
5: a matrace pro váš zdravý spánek.
4: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: Baumax slaví 10. narozeniny.
8: 10 let.

0: Budějovicích.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na Baumax.cz.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Klimatizace si všimnete, až když nefunguje. Problém není vidět, ale poznáte ho hned. U Transport Klima klimatizace nejen plníme a opravujeme, ale vyrábíme i hadice na míru. Řešíme tedy příčinu, nejen následek. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
6: Máte rádi dobré jídlo nebo vás baví vařit? Potravinářský veletrh Czech Food Expo startuje 14. května na výstavišti České Budějovice. Nově cestování za jídlem, opět kuchařské show. Speciální hosté kuchaři Jan Albrecht a Ondřej Slanina, cukráři Lucie Charvátová a Vojtěch Vrtiška. Czech Food Expo od 14. do 17. května na Českobudějovickém výstavišti. Více na www.vcb.cz. www.vcb.cz.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
9: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
10: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radio. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
11: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Pink Runaway na Hit Radio ve 13:35. 3 týdny v kuse hrajeme tady na Hit Radio společně s Tesco Mobile o nádhernou cenu, kdy na konci každého týdne tak vám dáváme 10 tisíc na nákup. A tento třetí finálový týden je výjimečný v tom, že k těm 10 tisícům na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile přihazujeme ještě 4 mobilní telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G. Vaším úkolem každý týden bylo poslat SMSku, která každý týden byla na jiné téma. Tento týden máme SMSky od vašich dětí, jo? A nebo prostě od dětí, který máte v rodině. Protože to jsou občas SMSky, kdy nám teda jako zůstává rozum stát a zároveň, kdy se nám taky vaří krev v těle, no a nebo přicházíme o tep. A já tady mám výherní SMSku, která zaprvé získává denní výhru Surikarty, což je karetní hra, která je vytvořená od psychologa a je přímo pro rodiny, to jako doporučuju, to si zažiňte, sobě se dozvíte takové věci, které jste vůbec netušili. No a hlavně těch 10 tisíc na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4 mobilní telefony. A ta SMSka zní: nechceš se po cestě venku zastavit v Alzaboxu? Nelekni se, v tom Alzaboxu bude těhotenský test, je to jenom pro jistotu. A to je SMSka, kterou dostala Petra, kterou má právě teď na telefonu. Halo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme, dobrý den.
0: Dobrý den, tak Peti, já gratuluju, protože je tady hlavní výhra. 10 tisíc na nákup mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4 mobilní telefony.
1: No tak to je super, to je bezvadný. Děkuju moc.
0: A zeptám se, mám gratulovat dvakrát nebo stačí jednou? Bylo to opravdu jenom pro jistotu?
1: Jo, bylo to pro jistotu. Bylo to pro jistotu, mě teda zarazilo to řešení, protože já bych to na jejím místě vyřešila jinak. Já bych si došla do lékárny nebo do drogerie, ten test bych si koupila.
0: Jasně.
1: A nikomu bych to neřekla.
0: Ale tak no. Tohle je krásný, tak evidentně tak prostě má ve vás obrovskou důvěru.
1: Určitě, určitě.
0: No a co jste si jako říkala, když jste tuhle zprávu poprvé viděla?
1: No, tak samozřejmě, za prvý, už sice studuje, je ve třeťáku na střední, ale její 18, takže prostě, tak jsem to četla, věděla jsem, že ochranu používá, takže jsem jako samozřejmě jako člověk jako zapochybuje, ale věděla jsem, že to bude v pohodě.
0: To
1: jo, studuje dál a studovat snad ještě bude.
0: Řekněte mi před těma 18 lety, kdy se narodila, tohle bylo přesně to, co si člověk jako představuje v rodičovství, že jednou bude řešit, že jo, to je přesně ono, ne?
1: Jo, tak já myslím, že před 18 lety jsem si jako tohle ještě nepředstavovala, jako myslím, že pubertu dětí si po narození opravdu nepředstavíte. A to už se jenom modlíte, ať už to skončí.
0: Jo, to je přesně ono, to je přesně ono. To si jenom člověk říká, pane bože, teď je to tak krásný, jak se to učí mluvit, jak se to učí chodit, ale co to bude dělat jednou?
1: Jo, a je to opravdu tak, jak se říká, prostě malí děti, malí starosti, velký děti, velký starosti. Já vím, že prostě jsem tomu nevěřila, když byli maličký, ale prostě mám ještě syna 16-letýho. No, je to mazec.
0: No, tak třeba jemu se to povede, abyste byla babička taky co nejdřív. Ne, mladá babička, ta se hodí teď. V téhle době mladý babičky jsou k nezaplacení teda. Akorát všechny babičky stejně pracují, chodí na nechty, na kosmetiku a tak podobně a nehlídají. Dobře, tak jo, Peti, já vás nebudu vás trápit dalšíma otázkama. Já vám gratuluju. Máte tedy 10 tisíc na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4x smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Komu ty mobilní telefony dáte?
1: No, asi podělím děcka, případně rodiče a sama teda se přiznám, že mám už taky 5 let starý telefon, takže asi vyměním.
0: No. No tak, v tom případě nemáte zač. Tak jo.
1: Děkuju moc,
0: tak
1: děkuju.
0: Ještě jednou gratuluju, krásný víkend a zároveň vám přeju, ať vám děti dělají neustále radost, jo?
1: Děkuju.

0: Benson Boone na Hit Radio na páteční odpoledne. Bylo tři čtvrtě, už bylo tři čtvrtě na dvě. Toto letí, to je krásný. Před chviličkou tak jsem taky rozdal hlavní cenu 10 000 na nákup a zároveň k tomu také 4 mobilní telefony. A musím teda říct, že ta SMS-ka, jo, která, teď si představte, že jste rodiče a že vám přijde od vaší dcery zpráva, že máte někde vyzvednout její těhotenský test a že se nemáte bát, že to má jenom pro jistotu. Tak to je zpráva, která mě vlastně jako strašně jako zarazila na jednu stranu, a to v dobrý. Že když si představíte, že tohle vám napíše vaše dítě, no tak vy jste vyhráli životní jackpot, protože na rovinu. Řekli vy jste vašim rodičům, kdy a kde to bylo jako poprvé? A nebo mluvili jste vůbec někdy s vašima rodičema o vašem jako sexuálním životě, třeba v pubertě, na střední škole, na vejšce? Předpokládám, že asi ne. Pokud ano, tak to vám jako gratuluju, protože není to v životě tak častý. A když jste rodič a vaše dítě vám pošle takovouhle zprávu, tak jste prostě vyhráli opravdu životní jackpot, a to je důvěra vašich dětí, že se vám můžou svěřit i s takovouhle věcí. Takže jako Pétě tedy ještě jednou gratuluju na dálku, a nejenom k té výhře, ale vlastně i k té životní výhře. Gratulace dvakrát. A my si dáme... co si dáme do 14. hodiny? Dáme si třeba Topic, dáme si Avril Lavigne, jasně, tady vyberu od Avril Lavigne tematicky, co bychom si mohli dát. Avril Lavigne, podle mě, tady bude mít třeba, jo, máme, hele. To je píseň, která se jmenuje My Happy Ending, tak... si myslím, že to se nám docela k tomu hodí. Tak už za chvíli. Tady u nás na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Květen.
3: Až září 2026, jižní Čechy.
2: Divadlo na návsích, na vodních plochách, v zapomenutých domech, bývalých pivovarech, ubytovnách.
3: Festival, který nespěchá. Slow Festival.
2: První oficiální ročník divadelního festivalu Jižní Sféráz.
3: Festival pořádá jeho české divadlo a výhodné vstupenky jsou již v prodeji.
4: Jižní Sféráz 2026. Divadlo, které se bude hrát všude kolem vás.
5: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
10: Gap. Individual style for every generation.
11: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
12: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům.
14: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
15: Užijte si den plný pohybu i pohody v parku Hluboká.
13: nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet.
15: Otevřeno každý den.
13: www.parkhluboká.cz
15: www.parkhluboká.cz.
16: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.
17: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 23. května na folkový večer s Nezmary.
15: Na folkový večer s Nezmary.
17: Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
18: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
19: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech připomínám víkendovou prekérku, která potrápí řidiče. Zítra na Kaplickém nádraží od 5 odpoledne do nedělního rána bude uzavřen železniční přejezd. Kamiony to musí obět přes Krumlov a Lipno, osobáky přes Výheň. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, pohodové odpoledne. Sněmovna schválila spornou novelu zákonů o veřejných rozpočtech. Předlohu teď dostane k posouzení Senát a pak ji ještě musí podepsat prezident. Opozice avizovala, že se kvůli obsahu materiálu i zařazení pevného hlasování obrátí na ústavní soud. Pochod Praha Prčice je opět tady. Pochodníci se na cestu vydají už zítra. Na akci reagují i České dráhy, posílí vlakovou dopravu do míst startu pochodu. Pokračuje mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
15: Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách.
14: Účastníci pochodu také mohou využít speciální celodenní jízdenku Region Středočeský Prčice. Varšavská radnice včera oznámila, že poprvé uznala sňatek osob stejného pohlaví uzavřený v zahraničí. Učinila tak v souladu s verdikty Soudního dvora Evropské unie a Polského nejvyššího správního soudu. Spolky na obranu práv komunity LGBT+ tento počin označili za klíčový historický okamžik v zemi, ve které se většina obyvatel hlásí ke katolické víře. A teď ještě něco z našeho regionu.
1: V Písku řešili strážníci hodně neobvyklý zásah. Do Hradišťské ulice výjížděli kvůli polonahému muži, který běhal dokola, něco vykřikoval. Hlídce pak řekl, že se mu protáčejí oční bulvy a proto musí pořád běhat. Strážníci přivolali záchranáře a muž skončil na vyšetření v nemocnici.
13: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Nakonec počasí, dneska odpoledne na jihu sem tam přehaňka, četnější prý budou na horách, pod kopci čekáme oblačno a teploty do 13.
16: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
17: Krásný páteční odpoledne, přeju 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio, před námi další hodina skvělá hitů. Máme připravený například Aerosmith, bude taky Jay-Z i Alicia Keys. No a to nejzásadnější v této hodině, tak bude samozřejmě hokej, protože dneska to začíná hokejový šílenství v Česku. Dneska hrajeme proti Dánsku a vypadá to, že Dánsko přišlo o svoji golmanskou jedničku. Podrobnosti řeknu za chvilku.
18: Hit Radio Faktor.

Jay-Z a Alicia Keys na Hit Radio ve čtvrt na tři v pátek odpoledne. Dneska nám začíná mistrovství světa v hokeji. Už jste viděli auta s českýma vlaječkama na zrcátkách? No jasně, naše národní šílenství začíná. Dámy, omlouvám se, teď pár dní, týdnu, asi v práci od svých kolegů neuslyšíte nic jiného. Na druhou stranu, pokud fandíte hokeji, tak to bude jako skvělý v té práci, jak se propojíte. Bude to super. My se tady na to na Hit Radio těšíme. Máme pro vás spoustu speciálek, které uslyšíte několikrát denně. Samozřejmě i my žijeme hokejem. No a zatímco my se teda všichni těšíme, tak Dánsko, náš dnešní soupeř, tak to se zahalilo do černé. Jo, tam je teďko ticho jako v kostele. Jejich golmanská jednička totiž zřejmě nenastoupí k večernímu zápasu a dost možná úplně opustí světový šampionát kvůli zranění. Jestli se to opravdu stane, tak pro Dánsko to znamená to, že Dánsku zůstanou pouze dva brankáři, kteří s mezinárodním turnajem nemají vůbec žádné zkušenosti. No, co se dá dělat, no, ale je to soupeř, tak... Tak nebudu lhát, no. To nám asi jako dělá trošku radost. No, tak jejich hlavní golman, golmanská jednička, kterou nedávno napsali na soupisku, zmešká turnaj, no tak mu pošlem nějakou písničku, ne? Když jsme tady v rádiu, navíc jsme Češi, máme specifický humor, tak trošku škodolibě tedy posílám do Dánska jejich golmanovi, který přijde o mistrovství světa. Píseň od Aerosmith, I don't want to miss a thing. Nechci zmeškat jedinou věc. I could stay awake just to hear.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Faktor. Hit Radio.
2: Right here, right.

0: Fergie na Hitradio, Little Party Never Killed Nobody, ideální páteční hit. Malá party ještě nikoho nikdy nezabila, jo? Dobře, ok, o tom se tady zpívá. Jestli máte v telefonu pozvánku na dnešek na nějakou večerní party a moc se vám jako nechce, že byste radši byli na gauči v dece s bramburkama a Netflixem, tak asi radši běžte na tu party, jo? V pondělí kolem naší země prolítne asteroid, velký jako autobus. Bude teda asi 90 000 km od nás, ale pořád je to asi třikrát blíž než je měsíc. Takže jako kdo ví, jestli to nebude poslední páteční party, poslední víkend. Takhle, díval jsem se, co NASA. A NASA tvrdí, že nám nic nehrozí. Na druhou stranu všichni máme televizi, všichni jsme viděli všechny ty filmy. Nechci teď teda dělat nějakou paniku, jo, ale mám pocit, že i kdyby nám něco hrozilo, tak nám to stejně neřeknou, aby tady na té zemi během tohohle víkendu nenastala apokalypsa. Takže ano, uvidíme prostě, jak to nakonec dopadne. Každopádně, kdyby náhodou nás to jako trefilo a tady ta země by zmáčkla pomyslnou klávesnici delete, tak docela jako oceňuju smysl pro humor matky přírody, že by se to stalo jako zrovna v pondělí. To je dokonalý. To by byl jako dokonalý příběh. Tak uvidíme. Za chvíli. Damiano David. No a když teď sebe tak jako poslouchám, chce to trošku optimismu, tak si dáme Olgu Lounovou s hitem Jsem optimista. Tady na Hit Radio.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům.
6: Tak to je teda bomba!
7: Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
8: www.elvaprofi.cz.
7: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
9: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krůtí prsní řízky 500 gramů za trvale sníženou cenu 119,90. Nebo vepřová kýta řízky za trvale sníženou cenu 159,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.
14: A čelovky vaření a papání?
15: Máme.
14: A batůžek malý a velký?
15: Máme.
14: A co boty a botičky do každého počasí?
15: Jasně, že máme.
16: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
17: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
18: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
19: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
20: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
21: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
22: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
23: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
24: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Damiano David na Hit Radio ve 14 hodin 37 minut. Tohle je zpěvák, který se svojí kapelou Maneskin před lety vyhrál Eurovizi. Finále Eurovize bude zítra v 9 hodin večer a my můžeme konečně zase fandit českýmu reprezentantovi v samotném finále. Daniel Žižka to dokázal, dostal se do finále. Včera se to dozvěděl vlastně večer, byl poslední nominovaný. Normálně ho nechali vycukat, je to 10. postupující a je teda jako fantastický. Sleduju všechny sociální sítě, podívejte se na to taky, jak pomalu, ale jistě se do něj zamilovává celý svět. Tak snad mu celý svět zítra v 9 večer ve finále pošle hlasy, protože my jako Češi pro něj samozřejmě hlasovat nemůžeme. Necháme to tady na ostatních, necháme to osudu, budeme mu zítra držet palce a v pondělí to potom probereme. 14 hodin 38 minut je aktuální čas, to znamená, že za 22 minut budou zprávy a hned po nich páteční odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Krásné odpoledne, faktoráci, je pátek. Jirko, nejsi náhodou trochu nervózní?
3: No už mi začíná stoupat taková ta hokejová horečka, já věřím tomu, faktoráci, že vy jste na tom úplně stejně. Dneska je třeba fandit, začíná šampionát a budeme fandit Češi! Hraje se až od večera, teď je třeba vás odpoledne pobavit.
2: Těšíme se na vás už za chvíli.
1: Dej si tu nejlepší náladu na jihu Čech.

0: Ale Farben, Baby Goodbye, a to říkám i já, Goodbye, od 15 je tady s vámi odpolední show, to znamená, že já opouštím studio Hitrádia, budu se na vás těšit zase v pondělí, ve 12 hodin, kdy nám v pondělí ve 12 začnou srdcovky. Jestli máte nápad do srdcovek, jo, co třeba ještě nezaznělo, co byste chtěli, aby tam zaznělo, tak klidně mi můžete psát i soukromně na Instagram, jsem tam jako Jirka Pelnář a já přes víkend budu dávat dohromady srdcovky na pondělí, tak možná, že tam i ten váš nápad, tu vaši inspiraci rovnou zakomponuju. Bude to hezký. V pondělí se máte na co těšit, bude začínat nový pracovní týden a my ho opět se srdcovkama odstartujeme velmi stylově. Užijte si víkend, užijte si odpolední show v pondělí, pa, pa.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Jižní Čechy, to je opravdová láska. Objevte kraj příběhů, historie a kultury. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nabízí vše v jednom. Interaktivní výstavy a akce pro děti i dospělé. Hravé expozice přírody, archeologie a národopisu nebo vzdělávací programy. Jihočeské muzeum, to je srdce regionu pohody. www.muzeum.cb.cz.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jak byste si užili dovolenou za 100 000?

0: Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
1: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 29. května na Báru Basikovou a Kamila Střihavku. Rokový večer a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, není toho vůbec málo. Začneme v Českých Budějovicích, pozor si dávejte na Pražské, kousek od křižovatky s ulicí Čečova ve směru do centra se ťukla dvě auta. Místo je s opatrností průjezdné a nehoda je naštěstí bez zranění. Co se provozu ve městě týče, tak je pátek a jsou Budějce. Takže pomalu jedoucí kolony vozidel na Strakonické, Suchomelské, Pražské i generála Píky očeká. Dávejte zdržení. Opatrní buďte v obci Planá nad Lužnicí, v ulici Zákostelní, tam se srazila dvě auta a pozor i na silnici 19 u Tábora, kde je pro poruchu odstavený osobák. Šťastnou cestu, buďte opatrní a kdyby něco, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK a maxmobil.cz.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
6: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku zalil muž, kterého policie zadržela kvůli její krádeži do betonu. Policie ho má od čtvrtka a odborníci se z něj pokusí lebku výmout. Muž odůvodnil krádež tím, že nesouhlasil s jejím vystavováním a chtěl ji pohřbít. Pokud se bude prodlužovat konflikt na Blízkém východě, bude pravděpodobně nutné upravit české úrokové sazby. Zhodla se na tom část bankovní rady České národní banky. Bankovní rada minulý týden jednomyslně rozhodla o ponechání základní úrokové sazby na 3,5%. Venkovní akce oživují květen napříč českými městy. Například v Liberci se uskuteční májový trh, který už tuto neděli zaplní prostor před radnicí, co na návštěvníky čeká ví za město Ondřej Červinka.
7: Řemeslné výrobky, spoustu dobrot a pití. Na programu bude náhodné setkání, Matěj Čejchan a děti budou moct zhlédnout pohádku Báby mraženy a vytvořit si jarní dekorace v našich výtvarných dílních.
6: Podobné trhy se o víkendu konají také v Praze na Náplavce nebo třeba v Děčíně.
1: Hokejový servis Hit Radio.
6: Mistrovství světa v hokeji, které dnes začíná ve Švýcarsku, zvýšilo výrazně zájem o letenky do dějiště šampionátu. Vyplývá to z informací prodejců letenek. Například podle portálu Letuška evidují zhruba 15% nárůst zájmu o lety do Ženevy a Bazileje. Podle Student agency vzrostl meziročně prodej letenek do Ženevy o 50% a do Curychu na dny šampionátu dokonce až o 300%. Také ceny letenek jsou vyšší asi o polovinu oproti běžným termínům. Češi dnes sehrají první utkání s Dánskem od 20 hodin a 20 minut.
8: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
0: Tak jaké počasí nás čeká o víkendu? Sobota u nás doma na jihu zatažená s občasným deštěm nebo přeháňkami. Možná se objeví i bouřka, k večeru ale budou srážky ustávat a oblačnost se začne rozpouštět. Zítřejší teplotní maxima 11 až 14.
1: Hit Radio Faktor.
0: 15 hodin a 3 minuty. Běžně tady v tomto čase býváme 3. Ale jak slyšíte, pátku se v našem týmu dožili jen ti nejsilnější. Krásné odpoledne vám přeje Jana. Pája, ten tady byl už dopoledne. Jirka je na cestě z Jindřichova Hradce, takže opatrně v klidu, Jiří. My tady počkáme. Teď už s Davidem Gettou a Alphaville.

Taylor a Ed Sheeran na Hit Radio Faktor. Tak konečně je tady pátek. Museli jsme do práce, že jo, státní svátky jsou za námi. Ideální páteční večer. Jak u vás vypadá? Party nebo gauč? Seriál, lidi, zábava. Dneska je to samozřejmě i hokej. A nás zajímá, jaké máte plány vy na dnešní večer. Dejte nám určitě vědět. Pardon, na WhatsApp, který má číslo 724 883 596. Já se musím napít, jo? Imagine Dragons to vezmou za mě.

0: Hold My Hand a Lady Gaga na Hit Radio Faktor. Tak teď už jsme tady na vás dva. Hezké odpoledne, Jirko.
1: Hezké odpoledne i tobě, i vám, faktoráci. Já jsem zaslech tvůj dotaz, když jsi se ptala, co se dneska bude dít a co kdo bude dělat. Je přece jenom pátek, že jo? Před náma víkend a dnešní večer, tak ten je jasný, chlapi. Musíte prostě na ten hokej, že jo?
0: Já jsem sledovala zprávy, které máme na WhatsAppu a zdá se mi, že je to rozdělený na přibližné třetiny. Jedna část píše, že gauč, deka a televize, druhá, že jde do města a ta třetí, že vyráží na hokej právě někam.
1: No, já mám pro vás ideální kombinaci, jo? Dejte si hokej a pak za mnou přijďte do Maximu. To je úplně super, ne?
0: No, v mém věku já bych se na to už vybodla asi teda.
1: Bys tam oslňovala. Hele, co nám píšou ty posluchači?
0: Prosím tě, píšou nám různý věci, třeba tady někdo píše, že si zamluvili s klukama stůl v hospodě, že se budou dívat na hokej u piva, tam někdo se mne Milan, omlouvám se, přečetla jsem to až později a hlasovku poslal Honza, co bude dělat?
2: Budu se flákat doma.
0: No, proč ne, víc?
1: Tak to je poznat, kdo je a není fanoušek tady.
0: Ale může se flákat u hokeje doma, třeba ho manželka nepustila, že jo? Faktoráci, vy nám klidně dávejte dál vědět, jaký je váš ideální pátek.
1: A já ještě pozdravím ty, co budou muset být v práci. Ať už to bude za barem a budete obsluhovat všechny ty žížnivý krky, který budou fandit. A nebo třeba jste v restauraci, a nebo budete v nemocnici přijímat ty padlý hrdiny, který...
0: To snad.
1: Ne, to
0: snad
1: ne.
0: Se to nestane.
1: Na záchytce.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt, a kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: trenirkarna.cz
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online

0: Pražské kvality v XXX Lut České Budějovice. XXX Lut domy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Hledáte inspiraci pro dům a zahradu? Druhá největší jihočeská výstava Hobby začíná 14. května na výstavišti České Budějovice. Čeká vás pestrá nabídka rostlin, poradenství k pěstování, zahradní technika, karavany i sauny.
2: A děti si užijí zábavný program nejen se zvířátky a dílničkami.
1: Dny plné nápadů od 14. do 17. května na českobudějovickém výstavišti. Inspirace, zábava i praktické rady na jednom místě. Více na webu hobbyjaro.cz.
3: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Na Krétu přímo z Českých Budějovic, exkluzivně na českém trhu pouze u Exim Tours. Užijte si dovolenou s All Inclusive už od 9 990 korun. A navíc z Českých Budějovic můžete letět do dalších 5 oblíbených destinací. Vyberte si svůj last minute zájezd ještě dnes. Více na Exim Tours.

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
4: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Electrony na Ray Dalton na Hit Radio Faktor. Dobré odpoledne, doufáme, že nemáte moc hlad, protože my vám teď budeme nahánět chutě.
1: Musíte teda ale mít rádi sladký, hlavně teda marmelády. Ono totiž marmelády z jihu Čech a tadyhle z Pošumaví, ty jsou celosvětově známý a čím dál slavnější. Máme tady další paní, která zválcovala celosvětovou konkurenci a myslím si, že můžeme být po právu hrdí, že ji tady máme. Jmenuje se Josefína Růžičková.
0: A teď v rámci hobby vyhrála i soutěž Chutná hezky jihočesky. Byl to už 20. ročník a letos se přihlásilo rekordních 242 výrobků od 660 producentů, které hodnotila komise. Jak se to dá udělat, aby si se dostal do takovýhle komise?
1: Tak máš málo známých?
0: Přemýšlím nad tím, já tam zítra půjdu, tak se zeptám, jestli tam bude třeba Hanka Šťastná.
1: Že by si nás posadila příští rok do komise a že bychom šli ochutnávat.
0: Ochutnávali, no, protože tam se ochutnává všechno, nejen džem, který letos vyhrál, je to šípkový džem s vanilkou, je velice specifický a krémový a jiný, než jsme zvyklí u klasických džemů.
1: No ale my chceme pogratulovat vítězce. Josefíně Růžičkové, jste strašně šikovná, vy jste dokonce už vyhrála v zahraničí nějakou soutěž, bylo to ve Velké Británii.
0: Myslím, že jo. No. Ale a je to krásný, že používá i suroviny z Pošumaví, šípky, houby, rakitník, tak ať se daří.
2: Síť kolem celého těla, co tě omotává, na doživotí.

0: To je nádhera. Calvin Harris a Dua Lipa, One Kiss na Hit Radio Faktor. Bohužel na jihočeských silnicích to nádherné není ani trochu.
1: Nejlepší dopravní servis na Jihočech začneme asi tím nejpalčivějším problémem. Havárka na hlavním tahu 1/4. Je to hlavní tah od Vimperka směrem na Strakonice. Před Suclavicema zase v té blbej zatáčce u Voliňky. Tam jsou v sobě 4 osobní auta, probíhá vyšetřování, jeden jízdní pruh je neprůjezdný a vypadá to až do 17. hodiny. Pozor taky na silnici 167, tam jsou teata na silnici a je to mezi obcemi Borová Lada a Zahrádky. Taky se stala nehoda na Táborsku a je to za obcí Radostovice, když se vyjíždí směrem na Blatnici. Tam skončil osobák ve stromě a musí tam zasahovat složky IZS, protože tam je zranění. Dávejte na sebe pozor, fakturáci, je to hrozně moc. A kdyby něco, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
5: Květen
6: až září 2026, jižní Čechy.
5: Divadlo na návsích, na vodních plochách, v zapomenutých domech, bývalých pivovarech, ubytovnách.
6: Festival, který nespěchá. Slow Festival.
5: První oficiální ročník divadelního festivalu Jižní Sféráz.
6: Festival pořádá jeho české divadlo a výhodné vstupenky jsou již v prodeji.
7: Jižní Sféráz 2026. Divadlo, které se bude hrát všude kolem vás.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům.
11: Já nový plot mám.
12: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
13: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
14: Mousta, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
13: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
15: No to bych to pěkně zvoral.
14: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
16: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
17: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg.

0: Fire Linkin Park na Hit Radio Faktor. Dobré odpoledne. Nevím, jestli jste někde viděli, že zpěvačka Rihanna si nechala udělat novou kérku. Viděl jsi ji?
1: Já jsem viděl tu kérku, kterou má pod ňadry a musím teda říct, že je úplně boží, jo.
0: Ale co není, je to nevíš, viď?
1: No takovej anděl.
0: No ale teď má úplně z brusu nový výtvor na noze a je to tetování, který navrhly její děti.
1: Tak to tetování jsem neviděl, ty asi teda, co to je?
0: Čmáranice, normálně děti vzali pastelky, takhle čmárali a tatérý to přenesl na nohu.
1: Ty jo, to je parádní důkaz, jak vyjádříš opravdu, že ty děti máš strašně ráda, když si necháš, to je vlastně, to není, jako že by to bylo na jeden den, to si tam necháš dát navždy.
0: Mně se líbí, že fanoušci se dohadujou, jestli je to hezký nebo bizarní, já si v první řadě myslím, že fanouškům je do toho nic, že jo?
1: Přesně, úplný kulový, hele.
0: Tak Rihanna i v našem playlistu právě

0: Šebuzí a Barsong na Hit Radio Faktor. Budou 4.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, je to hodně. Na hlavním tahu číslo 4 na trase z Vimberka na Strakonice, pozor u Suclavic v těch zatáčkách. Tam se srazila 4 auta, probíhá vyšetřování a bude trvat až do 17. hodiny. Radostovice, to je Táborsko, nedaleko obce Smilovy hory ve směru na Blatnici, tak tam je havárka osobáku do stromu, je to blbá nehoda se zraněním, takže na to pozor. Taky máme nehodu na Strakonicku a je to konkrétně na silnici 141, trasa od Prachatic na Bavorov, tak tam před obcí Hájek je nehoda, havárka osobáku do dopravního značení a též je nehoda v Táboře v Chýnovské ulici, srážka osobáku s motorkou a tam už to potřebuje záchranáře, takže tam to bude do 6. hodiny to vyšetřování. My vám přejeme šťastnou cestu, trošku to uklidněte a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Velkoj malou kot ohředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
11: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
12: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ohředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
13: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
12: www.dveřepodlahy.com.
14: On Air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
16: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5% ze zhruba 80 600 studentů, kteří zkoušku dělali poprvé. Loni neuspělo 12,3% takzvaných prvomaturantů. Výsledky didaktických testů dnes státní organizace CERMAT předává středním školám. Ředitelé je zpřístupní nejpozději v pondělí. Na dálnici D3 bude možné jezdit až 150-kilometrovou rychlostí do konce roku. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným. Co je cílem, vysvětluje mluvčí rezortu František Jemelka.
17: Pilotní provoz na D3 přináší první důležitá data o chování řidičů při vyšší povolené rychlosti, ale pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních období. Bezpečnost zůstává absolutní prioritou. Proto chceme projekt dále vyhodnocovat na základě reálných dlouhodobých dat.
16: Pilotní provoz byl spuštěn loni v říjnu mezi 84. a 131. kilometrem dálnice. Kvóty na zastoupení žen ve vedení velkých firem se vracejí na pořad dne. Týkat se mají společností s akciemi na burze. Evropskou směrnici mělo Česko zavést už před 2 lety. Parlament ji ale nestihl projednat. Pokud to neudělá co nejdříve, hrozí mu sankce od Evropské komise. No a hokejová reprezentace potvrdila zájem o brankáře Lukáše Dostála z Anaheimu, kterému skončila v play-off v zámořské NHL v noci na dnešek sezóna po vyřazení v sérii druhého kola z Vegas. Řekl to dnes po rozbruslení před večerním zápasem s Dány generální manažer Jiří Šlégr.
0: Počasí. Zítra počítejte s tím, že bude spíš deštivo, zataženo, přehánky, možná se objeví i bouřky a teploty. Velice nenápadně, ale přece jen půjdou trochu nahoru. Počítejte s tím, že teploměry ukážou maximálně 14 stupňů na horách do 9.
14: Hit Radio Faktor.
0: 3 minuty po 16. hodině. Jana a Jirka, dobré odpoledne.
1: Zdravíme vás a přejeme vám hezký pátek, Faktoráci, a pokud máte doma budoucího středoškoláka, tak dobře poslouchejte, protože my se na to taky musíme podívat, viď?
0: To jste museli mít pěkný nervy ráno, ale probereme to. Teď si dejme hity, teď už bude klid. Do pátečního odpoledne pošlem Evu Farnou a Robina Šulce.

0: zbytek dáš mi. Leporello a Eva Farná na Hitrádiu Faktor. Pokud máte děti větší, která už nečtou Leporella, tak jste možná dneska byli jako na trní už od půlnoci, protože se zveřejňovaly výsledky přijímacích zkoušek na střední školy.
1: A jak už je dobrou tradicí, v naší krásné republice, z rána brzo, dokud ještě většina lidí spala, tak to fungovalo. Jakmile všichni vstali a honem rychle k počítači, pic, a spadlo to.
0: Můj kamarád Michal Pelíšek ze Strakonic, jehož syn dělal přijímačky, psal na Facebooku, že v 5 ráno to šlo, v 7 už ne. Jemu, jeho synovi, bych chtěla moc pogratulovat, protože je po tatínkovi a vyhrál. Hezky. Stal se prvním a přijali ho.
1: No a já, když jsem právě vez děti do školky, ne, tak já s nima vstávám 7 hodin a teď koukneš za sociální sítě, že jo, to je první věc po ránu, kterou uděláš. Tak se to na mě vysypalo a tam byly dotazy typu, jde vám dipsy, nebo jde vám ten, jdou vám výsledky přijímaček? Ne, ne, ne, ne.
0: Takže my všem gratulujeme, komu se to podařilo. Tam, kde to úplně nedopadlo, prosím vás, no, tak jako nikdo vás za to neuškrtí, že jo, nebo vaše děti. Jsou tady ještě druhý kola.
1: A pak jsou ještě pod čárnici, ne? Ty taky mají hodně jako šanci.
0: Hele, já už nevím, jak tohle v tomhle systému funguje, protože mi přijde hodně takovej zmatenej. Zlatě, když nám to vyvěsili na dveře, že jo, a byl klid. Tak gratulujeme. A nebo hodně štěstí v dalších kolech.

0: takhle prostě zní pátek. One Republic a Runaway na Hit Radio. Faktor 16 hodin a 16 minut a Runaway někam prostě zmizet. Ale prosím vás, jestli budete chtít mizet o víkendu a budete chtít jet třeba někam do Rakouska, tak počítejte se zdržením.
1: On totiž zítra se od 17 hodin kvůli opravám zavře železniční přejezd na Kaplickým nádraží, což je na hlavním tahu 1/3 na E55C a bude zavřený až do neděle do 9 hodiny dopoledne, což když si tak vemete, tak není zas tak dlouho, že jo?
0: Právě přijde mi to dobrý, že to udělali od večera do rána přes noc, to je velká paráda, ale možná tudy pojedete, třeba pojedete z odpolední, že jo, do Kaplice, takže osobáky, ty to mají docela jednoduchý, přes Výheň a Rozpoutí, ale jestli máte kamion, tak to máte blbý.
1: Budete muset přes Český Krumlov a Lipno, takže já už úplně vidím, jak tam nějaký dobrodruh prostě s tou škatulí na kolech zablokuje celou tu malou silničku.
0: Ne. Vůbec to nepřivolávej, to se nestane, všichni budou jezdit tak, jak mají.
1: Hele, zvládněte to, my na vás budeme myslet, my v noci teda ten dopravní záznamník sice neprovozujeme, abyste si mohli postěžovat, ale můžete klidně psát na Facebooky.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
4: Gap. Individual style for every generation.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Pneumatiky v garáži, ve sklepě, u tchána a vy stejně nevíte, kde jsou které. V Transport Klima v tom mají systém. Kompletní pneuservis, včetně profesionálního uskladnění. Přijedete, odjedete a dál už to neřešíte. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
9: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
10: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
11: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
12: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
10: Jo a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
12: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
13: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Skonto nábytek. Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
16: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
17: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
16: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
17: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
18: Prior je tady totiž pro vás.
19: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
20: Fakt? A kam pojedeme?
19: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
20: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
19: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Little Talks of Monsters and Men na Hit Radio Faktor 16.23. Možná patříte mezi ty šťastné a zítra odlítáte na dovolenou z Budějic, protože zítra vstupuje jeho české letiště do čtvrté sezóny.
1: Hlavně, jestli teď koukáte na hodinky a budete stíhat letadlo, tak nebuďte jako kolegyně, je 16.27.
0: A co jsem řekla?
1: 16.23, to by ti to letadlo uletělo.
0: Ale oni by na mě počkali.
1: No, ono by už... Ale jako bacha, jo. Teďka takovej šotek, jak se říká, řádí i ve světě navigací a ukázalo se, že některým lidem, kteří jako chtějí stihnout letadlo, chtějí jet na to letiště, to ukazuje příjezd přes Šindlák, což je nesmysl. Musíte normálně přes Planou na E55, jak jsou tam ty herny, a mezi těma hernama projet dovnitř do areálu letiště a jedině a pouze tudy se tam dostanete. Je to taky rozkopaný docela nepříjemně.
0: Takže i tam si dejte časovou rezervu. Já už jsem moc letěla, takže můžu radit. Dobrý je, když vás tam někdo poveze, aby vám zastavil před terminálem, tam vás vysadili s kuframa a pak zaparkoval na parkovišti, pokud letí s váma, taťko, jo, to si myslím, že je chlapská práce, a nechal se odvést nahoru kyvadlovým autem.
1: Mě by zajímalo, s jakým předstihem otvírá letištní buffet.
0: 2-3 hodinky, myslím, 3
1: Hustý,
0: hodinky.
1: Takže jo. Se můžeš zmatlat, než to poletí.
0: Ale my jsme minule měli zpoždění velký, že jsme čekali na letadlo na Krétu a... No to proseko jim došlo, no.
1: Ty jsi ho vypila. Je mi to úplně jasný, ne, že jim došlo. Ty jsi ho vypila.
0: No a kdybyste se na letadlo chtěli aspoň dívat, tak zítra v 15.40 to vám co letí.

0: Na Hit Rádiu Faktor Jennifer Lopez a Pitbull. Dobré odpoledne. Prosím vás, faktoráci, jestli máte doma pejska a nemusí to být Pitbull, tak zítra můžete vyrazit u Strakonic na psí pochod pro charitu.
1: Jak se dělá takovej psí pochod, prosím tě?
0: No vezmeš si pejska, dorazíš do Račouc, jak my ve Strakonicích říkáme. Pro vás, kteří neznáte tu naší mluvu, tak jsou to Radošovice. U fotbalového hřiště mezi 12. a 14. hodinou odstartuje procházka se soutěžemi pro pejsky i jejich páníčky a každý pejsek na konci dostane odměnu.
1: A bude tam co jíst?
0: Určitě. Bude tam občerstvení nejen pro čtyřnohé kamarády, ale i pro páníčky. Aha. A prosím vás, jo, jestli doma pejska nemáte, přijít můžete taky, jo.
1: Já se zastavím u toho občerstvení, stejně to dopadne tak, jako u klasického pejskaře, že jo? Hafík dostane buřta a vám zbydou psí suchary.
0: Důležitý ale je, že tenhle pochod je pro Strakonickou charitu, je to za dobrovolný příspěvek a vy můžete přispět, tak to je moc hezký, tak snad bude přát počasí a klapne to.
1: Prostě dobročinný venčení, tak jděte.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně. Romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
8: Už vyšlo.
11: Na pohádkovém koberci.
12: Přímo do pohádky koberců.
11: Rodinná firma koberce Strnad Lišov.
12: To jsou kusové koberce z celého světa.
11: Metrážové koberce a běhouny.
12: Kvalitní PVC v rolích.
11: Či vinilové a plovoucí podlahy.
12: Odborné poradenství.

0: nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet.
1: Otevřeno každý den.
0: www.parkhluboká.cz
1: www.parkhluboká.cz
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
3: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
7: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
12: Hit Radio Faktor.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Tohle byly Train na Hit Rádiu. Faktor bude 5.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Na silnici 141 mezi obcemi Bavorov a Žíchovec se došetřuje nehoda osobního automobilu. Pozor si dávejte v Chýnovské v Táboře nedaleko kruhového objezdu. Došetřuje se tam nehoda osobáku s motorkou. Na místě byly všechny složky integrovaného záchranného systému. Jak to vypadá na čtyřce u Suclavic? Tam už by snad vyšetřování nehody 4 aut mělo končit, ale to víte, no, 4 auta, žádná sranda. Při pátku vám přejeme šťastnou cestu, dávejte na sebe pozor a kdyby něco, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
5: Amax Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK. Amaxmobil.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036. Výdaje nad 2% HDP se nebudou započítávat do schválených výdajových rozpočtových rámců. Prodloužení této výjimky dnes schválila sněmovna. V Beskydech bude od sobotního do pondělního rána vydatně pršet. Během 2 dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Výstrahu dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav, který ji dál bude upřesňovat. Český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, jež se konalo ve čtvrtek večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Do sobotního finále se probojoval se zástupci dalších 9 zemí. No a zpráva Krkonošského národního parku rozšiřuje svůj kamerový systém. Ten pomáhá kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy a chránit jeho nejcennější oblasti, jak potvrzuje mluvčí zprávy parku Radek Drahný.
10: Pohyb motorových vozidel po hrách byl extrémní, tak už přes 2,5 roku provozujeme telematický kamerový systém. Pokud zjistíme, že někdo takto vyjel do národního parku bez zákonného důvodu, tedy nelegálně, tak potom mu hrozí sankce. Ta se zpravidla pohybuje kolem 10 000 korun.
9: V provozu je teď 10 kamer, zejména ve středních a východních Krkonoších. Do 2 let mají přibýt další.
0: Zítra u nás doma na jihu počítejte spíš s deštěm, podle předpovědi má být zataženo s přeháňkami, možná se objeví i nějaká bouřka, ale k večeru budou srážky ustávat a oblačnost se začne rozpouštět. Sobotní teplotní maxima 11 až 14, pokud budete někde v noci, oblečte se na 4 stupně.
7: Hit Radio Faktor.
0: A po 17. hodině vás zdraví i Jana s Jirkou, hezké páteční odpoledne.
1: Dneska slaví svátek Žofie a taky Sofie.
0: Já tu Žofy nemám moc ráda, netýká se to vás, dámy, které se tak jmenujete, ale pranostika Žofie vína upije, my bychom nemohli být kamarádky.
1: O to víc mě radši Sofie, protože tam se hodí Sofie vína dolije.

0: na Hit Radio Faktor Carl Rae Jepsen, Call Me Maybe. Teď pro vás máme jeden tip, který je z našeho prostředí i z naší ulice, ale zas tak úplně se nás netýká.
1: Ale týká, protože my chceme taky vyjádřit kolegialitu a sounáležitost s našimi kolegy z Českého rozhlasu a z České televize. Takže tady u nás v Budějovicích se v neděli chystá akce Ruce pryč od médií. Je to celostátní série protestních akcí, takže i tady v Budějcích lidi půjdou pochodem na podporu České televize, Českého rozhlasu a ten sídlí tady u Tří lvů.
0: Bude se na náměstí Přemysla Otakara II. A protože my jeho Češi jsme hraví, tak organizátoři slibují, že ten pochod bude mít kreativní podobu, že tam budou bubeníci, taky se půjde s transparentama a měli by se i zapojit pohádkové postavy z jižních Čech a jiných regionů. Kdo by to tak jako mohl být?
1: No já znám pohádkový postavičky od Grossberg Teufels, že jo, ty mají Tlapkovou patrolu, Honza Kryžan, že jo, z Velkých skalin, ten má Mini a Mickeyho, ale tady to... z jižních Čech já ti nevím, čověče.
0: Mně napadá Kapr Jakub, ale nevím, jestli umí kapr chodit.
1: Mně okamžitě napad Moty, což je maskot českobudějovického motoru, takovej ten žlutej potvorák.
0: Uvidíme, jak to bude. Jestli se chcete zapojit nebo podívat, tak se startuje v neděli v 17 hodin.

0: Na Hit Rádiu Faktor Miraj, vedle tebe usínám. My se teď budeme bavit ale o jiné české kapele, a to o Jelenech, protože právě ti dorazí už v pondělí do naší snídaně šampionů.
1: Nedorazí jen tak pro nic za nic, ono se totiž chystá 20 samostatných koncertů. Budou to mimořádní koncerty v rámci rodinného festivalu Jelenfest a ten už 20. června vypukne u nás v Třeboni.
0: O tom kluci budou mluvit rozhodně, nezapomeňte poslouchat v pondělí v 8 ráno.
2: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz Trhové sviny.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
4: nábytek. Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Máte rádi dobré jídlo nebo vás baví vařit? Potravinářský veletrh Czech Food Expo startuje 14. května na výstavišti České Budějovice. Nově cestování za jídlem, opět kuchařské show. Speciální hosté kuchaři Jan Albrecht a Ondřej Slanina, cukráři Lucie Charvátová a Vojtěch Vrtiška. Czech Food Expo od 14. do 17. května na Českobudějovickém výstavišti. Více na www.vcb.cz. www.vcb.cz.
7: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
8: www.elvaprofi.cz
7: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka. Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta. A pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
11: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.
12: Izomat stavebniny.
13: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
14: Best Beleza.
13: Nádherná zahradní dlažba.
14: Best Bellissima.
13: Dvě úžasné zahradní dlažby.
14: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
13: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
15: Koberce Tábor Měšice.
16: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
15: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
16: Dále kusové koberce i PVC.
15: Bytové doplňky, nábytek
16: a matrace pro váš zdravý spánek.
15: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
17: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolyhrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
18: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
19: Milovníci dovolené. V Mercury přistála cestovní agentura Invia.
5: Přijďte si osobně vybrat dovolenou na léto a využijte výhody Last Minute, jako jsou obrovská nabídka a nejlepší ceny. Profesionálové na pobočce vám rádi pomůžou s výběrem. Více na docmercury.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Na Hitrádiu Faktor Lady Gaga udělala abrakadabra a přičarovala nám víkend.
1: Konečně jsme se dočkali, před námi dva dny volna. Jak dneska, tak zítra se hraje hokej a pokud ještě po tom hokeji budete chtít někam jít, tak třeba dneska večer jsem v Maximu, tak se za mnou zastavte a co dál se děje tady u nás na jihu Čech?
0: To vám řekne Matyáš.
2: Kam vyrazit? Kam vyrazit?
3: V sobotu je na programu fotbal, konkrétně domácí zápas českobudějovického Dynama. Soupeřem Jihočechů bude tentokrát Chrudim a na Střeleckém ostrově se začne v 17:00. Pokud hledáte tip na rodinný výlet, vyrazte v sobotu na zámek v Blatné, kde se od 10 do 17 hodin uskuteční den se zvířátky. Těšit se můžete ale i na doprovodný program a příjemnou atmosféru historického prostředí. A v neděli si přijďte užít klášter Borovany tak trochu jinak. Čeká vás odpoledne plné historie, umění i hudby. Na programu je třeba výstava nebo tvořivá dílna pro děti. Akce se bude konat od 14 hodin.
2: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Ladíte Hit Radio Faktor, jdeme se s váma rozloučit. Zítra je sobota 16. května. Co nás čeká?
1: Tak samozřejmě hraje se další utkání. Český nároďák nastoupí proti Slovinsku. Zase se hraje ve 20:20, takže je to jasný. Chlapi, plány nastřádat, sebrat bandu lidí a povinně fandit.
0: Já jsem si našla plán na ráno nebo na dopoledne. Udělám si brunch, vajíčka a k tomu mimózu.
1: No ježiš, ono je 16. května, to je světový den mimózy. No bodeď. Já taky něco mám, taky je to alkohol. Zítřejší den je světovým dnem whisky.
0: A nesmíme zapomenout na číšníky, kteří taky slaví a ti vám tu whisky můžou třeba přinést, když budete chtít.
1: Oni i tu mimózu, že jo? Je taky mezinárodní den světla, tak si nezapomeňte rozsvíčit.
0: A prý máte udělat něco dobrého pro svého souseda.
1: Tak mu třeba kupte whisky anebo pozvěte na mimózu.
0: Hezký víkend, faktoráci, a v pondělí se na vás budeme těšit.
1: Ahoj.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Trenýrkárna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
4: V Ternu od pátku do pondělí v akci. Vepřový box kostí, 1 kg za 89,90. Smetanýto, sýr na pánev a grill, 200 gramů za 69,90. Ryze české Terno.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám

0: trvale sníženou cenu 99,90 nebo hovězí kýta v celku za trvale sníženou cenu 299,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
1: Jižní Čechy, to je opravdová láska. Objevte kraj příběhů, historie a kultury. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nabízí vše v jednom. Interaktivní výstavy a akce pro děti i dospělé. Hravé expozice přírody, archeologie a národopisu nebo vzdělávací programy. Jihočeské muzeum, to je srdce regionu pohody. www.muzeum.cb.cz.
2: Auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Baumax slaví 10. narozeniny.
4: 10 let.

0: Budějovicích.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na Baumax.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen CB Auto. cbauto.cz.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Leze, poželeze. Nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
6: Sunex.
5: Sunex.
6: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
7: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Bude 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy zalil vzácnou relikvii do betonu. Chtěli pohřbít, prý mu vadilo vystavování v kostele. Hrozí mu až 8 let vězení. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Pokud bude opět vystavená, pak by to podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla mělo být už jen za neprůstřelným sklem a s elektronickým zabezpečením napojeným na policii. Opoziční strany počítají s tím, že u ústavního soudu napadnou novelu o veřejných rozpočtech, kterou dnes prosadila vládní koalice. Na společné tiskové konferenci zástupci ODS, STAN, Pirátů, Lidovců a TOP 09 kritizovali obsah zákona i proceduru jeho schvalování. Strany se obávají, že novela rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti, umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný růst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová to odmítá. Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fotbalovému zápasu mezi Hradcem a pražskou Slávií v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem nasadí zvýšený počet lidí. Utkání předposledního kola prvoligové nadstavby se bude na Malšovickém stadionu hrát od 18 hodin. Od 17 hodin. Ve Švýcarsku začíná hokejové mistrovství světa. Do akce dnes půjde i český tým. Ve skupině B ve Friburgu nastoupí proti Dánsku. Zápas začne ve 20:20. Další utkání budou naši hokejisté hrát zítra večer se Slovinskem.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
10: Zítra počítejte s občasným deštěm, ojediněle se mohou objevit bouřky, v severozápadní polovině Čech budou přehánky jen výjimečně. Později odpoledne a k večeru má déšť postupně ustávat, kromě východu Moravy a Slezska. Nejvyšší teploty od 9 do 16 stupňů.
11: Dobrý večer, je pátek, s vámi Lea, tak odstartujeme ten páteční večer, zítra sporu budeme i vstávat, každopádně teď už Hit Radio Classic, nejlepší hity 80. 90. let až po milénium. Startují právě teď s U2 a Beautiful Day, jdeme na to.

říkám osmdesátky, jak vyšité. Hezký dobrý večer. Hit Radio Classic v plném proudu s vámi, Leona. Tak jaký máte pátek? Zítra sobota, neděle, volníčko. Dneska budeme držet samozřejmě všechny pěstičky na hokeji. Doufám, že už máte rezervaci někam do hospůdky. Dát si něco zlatavýho, studenýho, napěněnýho k pitivu. Tak dejte vědět, co děláte. Možná někdo jedete z práce, někdo už jste doma a někoho čeká noční šichta. Každopádně to nejlepší z 80. 90. až po milénium bude následovat až do 21. hodiny. Před námi Crowded House a nebo tahle skvělá pecka. Je pátek! Hezký večer!

0: Krásný dobrý večer, pátek 15. květen. Doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete. Tak většina z vás už máte padla v práci a těšíte se domů, že si odpočinete, dáte nohy nahoru, něco dobrého k jídlu a k pití a budete si užívat takové té předvíkendové pohodičky, někdo večer na hokej, někdo za písničkou. Tak ať už budete dělat cokoliv, pokud možno zůstaňte s námi, protože vám budeme hrát do 21. ty nejlepší hity 80. 90. let. Za moment třeba tohle. Tina Turner, Eros Ramazzotti, Cosa della Vita. Tohle a ještě mnohem více skvělé muziky. Tak hezký večer s Hitrádiem.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Velkoj malou kot ousedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
5: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
6: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ouředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
7: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
6: www.dveřepodlahy.com.
8: S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Třeba i rockový koncert. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Hledáte inspiraci pro dům a zahradu? Druhá největší jihočeská výstava Hobby začíná 14. května na výstavišti České Budějovice. Čeká vás pestrá nabídka rostlin, poradenství k pěstování, zahradní technika, karavany i sauny.
16: A děti si užijí zábavný program nejen se zvířátky a dílničkami.
15: Dny plné nápadů od 14. do 17. května na českobudějovickém výstavišti. Inspirace, zábava i praktické rady na jednom místě. Více na webu hobbyjaro.cz.
17: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
18: A tava!
19: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
20: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
21: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
20: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
21: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
22: Prior je tady totiž pro vás.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Radio Faktor.

VŠP Hvězdnej pták. I tohle vám hrajeme v rámci Hitrádia Klasik. Mějte krásný páteční večer. Před námi Tony Bašil a jeho Miki, anebo MC Sar a taky Real McCoy. Taková typická devadesátková věc. To se k tomu pátku hodí, pokud se chystáte někam za písničkou hodit bokem doprava, doleva, prostě vytancovat se z toho celého pracovního týdne, tak tahle pecka je prostě skvělá. Tak ať už budete dělat cokoliv, hlavně ať vám je dobře, máte dobrou náladu, užijte si pátek, sobotu, neděli a poslouchejte Hit Radio. Hezký večer.

0: Krásný dobrý večer, Tony Basil, Mickey, to taky máme rádi, 80ky milujeme, za chviličku Bryan Adams, Britney Spears nebo Bobby Brown. Tohle a ještě mnohem více muziky, tak já doufám, že máte parádní pátek. Zítra na někoho z vás čeká hit, který vás rozseká. Sekačka na někoho bude čekat, na vaši zahrádku. A taky narozeninová ruleta. Bude toho spousty, tak rozhodně. Víkend je nejlepší s Hit Rádiem. Hit Radio.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Velkoj maloukot ousedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
2: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
3: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ouředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
4: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
3: www.dveřepodlahy.com.
5: S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Třeba i rockový koncert. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
12: Autorizovaný prodejce Volkswagen CB Auto. cbauto.cz.
13: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
14: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
15: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče. Co si koupíš?
16: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
14: Jo a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
16: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Rádio. Travel.

0: S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Třeba i rockový koncert. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
1: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: Hit Radio. Pokračujeme, nezastavujeme nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Tak teď Everybody a DJ Bobo.

Hit Radio Faktor. Watching.

Somebody's watching me, posloucháte Hit Radio 8 minutek po 19. hodině. Hezký dobrý večer. Před námi Pink, Don't Let Me Get Me a taky si dáme tuhle neskutečnou pecku. Do éteru Hit Radio Classic dnešní večer přichází Aháči. Skupina Aha, Crying in the Rain, stará věc, skvělá pecka, rádi posloucháme, dlouho jsem neslyšela, tak já doufám, že fanouškům Aháčů uděláme radost a to právě teď.

0: Krásný dobrý večer, Pink, Don't Let Me Get Me, doznívá z Eteru Hit Rádia. S vámi taky Lea. My spolu vlastně budeme usínat a zítra spolu budeme i vstávat. Každopádně napsala nám posluchačka Silvie, která je právě teď na cestě z Pardubic. Ahoj Leonko, moc ráda tě poslouchám, vždycky mi zlepšíš náladu a váš playlist je prostě super, když hrajete tyhle osmdesátky, devadesátky. Měla jsem celé dva dny školení, úplně jsem celá bolavá a mám pocit, že jenom voda mě udrží nad vodou. Nemáš tam náhodou, Joža Ráže, voda, čo ma drží nad vodou? Díky moc, jste super, moc ráda vás poslouchám, Silvie. Tak Silvinko, normálně, kdyby si dneska vsadila sportku, tak vyhraješ, doufám, že by si se rozdělila, protože shodou okolností Joža Ráže tady mám, tak bude jenom a jenom pro tebe, jo? Voda, čo ma drží nad vodou, za necelé 4 minutky z Éteru Hit Rádia letí přímo k vám. Hit Rádio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyš, poutniče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
3: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
4: Leze, leze, bože, leze. Nedá pokoj, až tam leze. Co je to?
5: Sunex.
4: Sunex.
5: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
6: S cestovní kanceláří Fisher léto z Českých Budějovic právě startuje. Objevte Krétu s odletem přímo z Českých Budějovic. Exkluzivně na českém trhu, pouze u nás. A k tomu dalších 5 oblíbených destinací. Last minute dovolená s All Inclusive už od 9 990 korun. Více na fisher.cz.
7: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
8: Jižní Čechy, to je opravdová láska. Objevte kraj příběhů, historie a kultury. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nabízí vše v jednom. Interaktivní výstavy a akce pro děti i dospělé. Hravé expozice přírody, archeologie a národopisu nebo vzdělávací programy. Jihočeské muzeum, to je srdce regionu pohody. www.muzeum.cb.cz.
9: Klimatizace si všimnete, až když nefunguje. Problém není vidět, ale poznáte ho hned. U Transport Klima klimatizace nejen plníme a opravujeme, ale vyrábíme i hadice na míru. Řešíme tedy příčinu, nejen následek. Transportklima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
14: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
15: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

Jimmy Nail, před námi London Boys a taky Jamelia a Superstar. Páteční večer 15.5. Hezký dobrý den. 7:30 posloucháte Hit Radio Classic. To jsou ty nejlepší pecky 80. 90. Každopádně rodičové všech studentů, deváťáků, kteří dneska se dozvěděli výsledky přijímacích testů, gratulace obrovská, patří mezi vás, protože i můj syn, se dostal na vysněnou školu, takže jsem strašně ráda a jsem taková ta pyšná matka dneska. Tak souzním s vámi, užívám si to s vámi, protože je mi jasný, že ve většině domácnostech, kde máte deváťáky, tak oslavujete a komu to nevyšlo, nic se neděje, budou druhá kola, všichni to zvládnou a já doufám, že všichni budou v naprostý pohodě. Teď už Superstar Jamelia a ne-

0: Máte i vy takový ten hit, který vám okamžitě zlepší náladu? Nebo máte hit, který vás vždycky, jak se říká, rozseká? Ať už je to zamilovaný slaďák nebo taneční pecka, která vás roztančí, rozespívá. Tak mrkněte na web hitradio.cz, máme tam soutěž. Zajímavou soutěž, hit, který vás rozseká a můžete vyhrát sekačku na tu vaši zahrádku. Zítra i v neděli někomu z vás uděláme velkou radost, taky bude narozeninová ruleta, spousty skvělé muziky, dobré nálady. Však už to znáte, protože ten nejlepší víkend je z éteru Hitrádia. Za chviličku Madonna a spousty dalších skvělých osmdesátkových a devadesátkových hitů.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
8: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto.

0: A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz Trhové sviny.
1: Květen.
2: Až září 2026, jižní Čechy.
1: Divadlo na návsích, na vodních plochách, v zapomenutých domech, bývalých pivovarech, ubytovnách.
2: Festival, který nespěchá. Slow Festival.
1: První oficiální ročník divadelního festivalu Jižní Sféráz.
2: Festival pořádá jeho české divadlo a výhodné vstupenky jsou již v prodeji.
3: Jižní Sféráz 2026. Divadlo, které se bude hrát všude kolem vás.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu
7: Hit Radio.

0: inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Třeba i rockový koncert. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
1: Užijte si den plný pohybu i pohody v parku Hluboká. Nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet. Otevřeno každý den. www.parkhluboká.cz www.parkhluboká.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.

0: Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Pneumatiky v garáži, ve sklepě, u tchána a vy stejně nevíte, kde jsou které. V Transport Klima v tom mají systém. Kompletní pneuservis, včetně profesionálního uskladnění. Přijedete, odjedete a dál už to neřešíte. Transportklima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
4: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naši specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.
12: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Vidíš to?
14: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
13: No a víš, co vidím já?
14: Co?
13: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
14: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
13: U nás si vybere úplně každý.
14: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
13: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
14: Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.
14: Zet.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: V Ternu od pátku do pondělí v akci. Vepřový box kostí, 1 kg za 89,90. Smetanito, sýr na pánev a grill, 200 gramů za 69,90. Ryze české Terno.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 23. května na folkový večer s Nezmary.
9: Na folkový večer s Nezmary.
8: Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
10: Milovníci dovolené. V Mercury přistála cestovní agentura Invia.
11: Přijďte si osobně vybrat dovolenou na léto a využijte výhody last minute, jako jsou obrovská nabídka a nejlepší ceny. Profesionálové na pobočce vám rádi pomůžou s výběrem. Více na docmercury.cz.
12: Vidíš to?
13: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
12: No a víš, co vidím já?
13: Co?
12: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
13: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
12: U nás si vybere úplně každý.
13: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
12: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
13: Nejlepší dárek je zážitek.
14: Firma na zážitky.
15: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.
16: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
17: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
18: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK a maxmobil.cz.
19: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen CB Auto. cbauto.cz.
1: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
2: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
1: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
2: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
3: Prior je tady totiž pro vás.

0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
4: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
3: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
4: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
5: Prior je tady totiž pro vás.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
8: Hit Radio. Hit Radio.

Hit Radio Faktor. Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit Radio.

0: Slyš, poutniče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
1: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
2: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
1: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
2: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
3: Prior je tady totiž pro vás.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: Proto.
4: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.

0: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledn. www.vítkuvhradek.eu.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Hit Radio Faktor.
5: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu. No fighting.

0: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Milovníci dovolené. V Mercury přistála cestovní agentura Invia.
3: Přijďte si osobně vybrat dovolenou na léto a využijte výhody last minute, jako jsou obrovská nabídka a nejlepší ceny. Profesionálové na pobočce vám rádi pomůžou s výběrem. Více na docmercury.cz.

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Hit Radio.

0: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
1: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
2: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
1: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
2: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
3: Prior je tady totiž pro vás.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hit Radio Faktor.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v